gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní
3: ano,
1: sáli.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
4: já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to, no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
4: Doufám, já se vyhodím sami. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: Co zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, Tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i

0: hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
1: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu.

0: 21. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
1: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
0: Ty jsi rodák odkud?
1: Já jsem rodák z Ostravy.
0: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
2: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
1: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
0: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
1: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
0: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
1: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
0: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
1: 10.
0: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
1: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
0: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
2: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
2: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
2: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo ne, si řeknou, že ne, se to ne, jako nehodí. Ne.
2: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
2: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
1: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
1: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: jako, co se nepovedlo?
1: To co je, se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
1: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
1: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
1: Klub Nevergreen. Klub...
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, Rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele. Kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů? Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Támhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydl král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk? No na
3: klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAP rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAP rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
6: Dobrý den.
5: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní. Tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet, takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáně?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Předpokládám, to svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterým a třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: A
1: no.
0: Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup šup, jako, ale oni dneska...

0: Já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
1: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii ne. Nad postelí v oválu nebo tak?
0: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
1: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zaloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon,
4: Gudáčko. Ano, jo, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, a já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje. Ten David Dale, to je jak husky, když běžej šedíváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohled. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, to bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
2: Nahoře se chytnou.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Tohle to jsem
2: a jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupovala. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marcel, v autě?
9: Ano.
2: Dobře. Na cestě kam? Domů?
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chajkámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zázna.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala v Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme si posluchače, to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlela, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si... potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak
4: ono to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: blbější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím, naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David znovu. Já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám doma potečku.
4: Máte jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Voršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: Chtěla bych Ačko.
1: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem. Tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: No kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
9: Ale...
8: Žádné ale. Budeš doma. A napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
8: Hurvajs!
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát stokrát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale i já jsem byl na Hrvínkově jako malý.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček se miloval i s Spejblem a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a taky ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prosbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký má ujedobu zde hodně chodí. Vlastně ako iný začat nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A nad lítosťou dokážeš sa iba smiať, a na klebe ty odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na vesej strom. Nečím sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni novú starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky.
1: Hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Silničáři opraví nerovnosti na loni otevřené dálnici u Přerova. Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce. Budeme mít jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Dělníci tento týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
2: V Olomouci dnes začne platit staronový zákaz pro auta nad 12 tun. Kamiony nesmějí projíždět části průtahu městem, tady ulicí Farstrova, Albertova a Pražská. Zákaz měl přestat platit po dokončení poslední části obchvatu Olomouce. Kraj se ale část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil. Potvrdil to hejtman Hladislav Okleštěk za ANO. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného zhruba o 330 korun na 2,5 tisíce korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naděja Chatová.
4: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
2: V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy, a připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel Horských lázní Martin Voženílek.
5: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Toto místo pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
0: Sport.
2: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou 10 Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie.
0: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli opravám mostu. Omezení potrvá do února příštího roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 8. června a svátek má Medard. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystána je už Věra Martinová a song Dál jen vejdi. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 8. červnové ráno, pondělí, svátek má Medard a jsou 3 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Medardova káp je 40 dní kapé, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naděja. Olomouc 13,5 stupně, hlásí Bára, vaří druhou kávu v práci a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 13 stupňů, Jirka se nachladil na kole, tak přeji brzké uzdravení, no a nezapomeňte na bylinkové čaje.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 6 minut bude 17:30. Dobré ráno. Až 70% roční spotřeby elektřiny dokážou mohelnici na Šumpersku uspořit sluneční elektrárny. Město je nechalo vybudovat na tamních školách, na solární panely kvůli úsporám spoléhají také v Šumperku. Obě města teď chystají spuštění dalších slunečních elektráren. Šumperk jimi bude napájet i veřejné osvětlení. V Mohelnici dělníci panely nainstalují na střechu sportovní haly.
2: Tak nejnovější budeme mít na sportovní hale. Za rok má ta elektrárna vyrobit 200 MWh a další dvě budou na radnici, budově radnice a budově kulturního domu.
3: Popisuje nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba. Dohromady má Mohelnice v provozu 6 fotovoltaických elektráren. Ty nejnovější šetří energii tamním školám.
2: V průměru to šetří od 50 do 70% spotřeby elektrické energie za rok. Návratnost u těchto fotovoltaických elektráren, vzhledem k tomu, že jsme získali dotace, tak je do 4 roků.
3: Podle výkonného ředitele solární asociace Jana Krčmáře právě teď své solární elektrárny dokončuje řada měst a obcí současně.
4: V posledních měsících vidíme větší počet obecních solárních projektů. Ty se staví nebo jsou již v provozu. Na rozdíl od třeba domácích solárních elektráren to trvá déle, protože obce mají povinnost pořádat výběrová řízení a i instalace větších elektráren nebo dokonce více do elektráren najednou je pochopitelně i technicky náročnější. A i načasování dotačních programů znamená, že se mnoho projektů realizuje teprve nyní.
3: To platí i pro Šumperk. 3 sluneční elektrárny už tu fungují a další začnou elektřinu dodávat nejpozději během léta, jak říká starosta Miroslav Adámek z Hnutí ANO.
5: A teďka, co je v přípravě, a teď myslím už reálné, že bude spuštěno třeba do měsíce do dvou, když to řeknu takhle, tak je na 4. základní škole a potom na základní škole, my říkáme 6, ale je to základní škola na Šumavské a na mateřské škole, která je tam jakby poblíž přidružena.
3: Nové šumperské elektrárny ale nebudou dodávat elektřinu jen školám a školce, dodává starosta Adámek.
5: Tam to bude fungovat jako takové satelitní předávání té energie, to znamená, že tam máme i velké bateriové úložiště a ta energie nepůjde jenom pro potřebu základní a mateřské školy, ale je propojena i kabelem do veřejného osvětlení a do 8 nabíječek, které jsme tam teďka zbudovali v rámci rekonstrukce toho sídliště.
3: Sdílení energie ze slunce mezi různými místy a budovami bude podle Jana Krčmáře ze solární asociace v dalších letech snazší, a to díky chystaným změnám tarifní struktury a investicím do distribuční soustavy. Z Mohelnice a Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucká radnice bude monitorovat rizikovou křižovatku ulic Velkomoravská a Roosevelta. Řidiči tu často nerespektují semafory, jezdí tu na červenou a způsobují dopravní nehody. Město proto nechá na křižovatce nainstalovat systém detekce jízdy automobilů na červenou. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za dva týdny. V Reništemperské radnice zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Na webu města proto můžou zájemci od dneška do 26. června vyplnit anketu. Odpovědi radnice pomůžou s plánováním služeb volnočasových aktivit pro rodiny nebo úpravami veřejného prostoru. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za dva roky. Za sportu basketbalisté Pardubice dokázali otočit vývoj třetího ligového finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Finálová série pokračuje čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích. Počasí dnes čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Pražská silničáři opravují dopravní značení vozovky, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme pranostiky pro dnešní den. 6:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, je 8. červnové ráno a svátek má dnes Medard. Vše nejlepší, co říkají pro dnešní den pranostiky. Jaký čas bude na svatého Medarda, takový bude 40 dní pořád. Medardova kápě 40 dní kape, prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto. Zemědělci pozor, jaký je počasí o svatém Medardu, takové je o žních. Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaký den Medard zasvětí, také budou senoseči. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. Jasný den na Medarda, tiší rolníkovo naříkání. Víme, jaké bude léto, jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá. Na jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat. Jak to bude letos s úrodou? Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá. A ještě jedna pranostika, když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Tak držím palce, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, probouzíme se do 8. červnového rána, je tady pondělí a svátek máme, Dart.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když prší na Medarda, namokne každá brázda. No dnes sluníčko i mraky, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 15 stupňů, sluníčko svítí, chystám se na nákup, potom budu krájet maso do mrazáku a odpoledne budu olamovat květ česneku. Krásné pondělí přeje zde na Zolubic. Štíty, velká oblačnost, 10 až 13 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, napsal Břeťa, Hranice, jasno, 14 stupňů, tolik má na teploměru Karel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupina

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině nás čeká pořad osobností Česka. Oskar Hess bude zpovídat herečku Naďu Konvalinkovou a řeč bude mimo jiné o bulváru.
1: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. Já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Osobnosti Česka a Naďa Konvalinková dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V sobě Chlebích investují do zasíťování nových parcel. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soběchlových investují do zasíťování nových parcel. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Dnes čekáme jasno až polojasno, maximálně 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soběchloby na Přerovsku připravují pozemky pro nové rodinné domy. Do zasíťování 19 parcel obec investuje 17 milionů korun. Vše zaplatí ze svého rozpočtu. Potvrdil to nezávislý starosta Miloslav Jančík.
2: Vzhledem k tomu, že jsme začali prodávat před 2 lety pozemky, tak a nikde to nějak nezveřejňujeme přes realitky, tak myslím si, že zájem o pozemky je a i mezi místními a i cizími. Bylo to otevřené, takže se mohl přihlásit kdokoliv.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Ministryně dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici Český rozhlas.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Z Pomlovské nádrže na Prostějovsku a z jezera Poděbrady na Olomoucku dnes hygienici odeberou vzorky vody. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice.
4: Kvalitu vody na Poděbradech i v Pomlovské nádrži hygienici po posledních měřeních ohodnotili v obou případech prvním nejlepším stupněm z 5 možných. Výsledky všech kontrol jsou k dohledání mimo jiné i na webu koupacipomlčkavody.cz. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
1: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice 11 mezi obcemi Chromeč a Olšany. Kvůli pracím na silnici omezení potrvá do 28. června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. O víkendu jsem měl vášnivou debatu se známými, jestli je lepší sprcha nebo vana. No zdánlivě banální otázka se rozjela v hodinovou debatu. Co raději volíte vy, vanu anebo sprchu? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině, za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, psali o zvýšení cen železničních lístků, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká šumperská skupina Opět a Radeček a song Hory. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. O zvýšení cen železničních lístků se dočetli na začátku června 1926 lidé v novinách. Bylo totiž potřeba dále investovat, zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V roce 1925 železnice v Československu spolkla 5 miliard 871 milionů korun. Aby mohly být československé státní dráhy vybudovány a udržovány tak, aby mohly plnit své úkoly, muselo úhradě dalších investic pomoci zvýšení sazeb v osobní dopravě. Státní správa železnic proto hodlala zvýšit osobní tarif o 22 a sazbu zavazadel o 33%. Článek ale obsahoval i zprávu o slevě. Psalo se v něm, že bude vyhověno četným požadavkům o stanovení nižšího rychlíkového příplatku na kratší vzdálenosti tím, že první pásmo rychlíkového příplatku do 100 km bude rozděleno na 2, do 30 a pak od 31 do 100 km s přiměřeným odstupňováním rychlíkového příplatku. Zvyšovat se měly veškeré druhy jízdného, tarifní i mimotarifní, tudíž i sazby režijní. Pro příklad, po zvýšení tarifu o 22% se sazba Československých drah třetí tarifní třídy na vzdálenost 100 km zvýšila z 18 na 22 korun.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Jsou 2 minuty po 6:45. Svátek má dnes Medard. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 12 stupňů Celsia a slunečno. Dnes budu vytrhávat plevel na zahrádce, napsala Jana Šternberg. 14 stupňů, sluníčko svítí, píše Václav, Chválkovice 14,5 stupně, to už hlásí Ivana, která bude dnes vařit na oběd lečo, tak ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
4: Jo.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Před chvílí jsem vzpomínal na víkend a na vášnivou debatu se známými, jestli je lepší sprcha nebo vana. No co vás víc osvěží, udělá vám radost, co raději volíte, vanu nebo sprchu? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. Máme vanu se zástěnou a používáme ji nejčastěji jako sprcháč. Ležet ve vaně mi prostě nebaví, píše Tomáš z Brodku u Přerova. Vítku, lepší než vana nebo sprcha je plavání v přírodním jezeře, to je nejlepší relax a vzhledem k tomu, že na Poděbradech máme podle měření dobrou vodu, tak dnes tam vyrazím, napsal Jenda z Olomouce. Když bych si měla vybrat, vítězí sprcha, napsala Jiřina z Rapotína, určitě sprcha, ušetří se voda oproti vaně, zdůrazňuje Martina z Olomouce, no to máte pravdu. A co vy, vana nebo sprcha? Vaše další vzkazy už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělnici tento týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu. Vyžádají si částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. V Olomouci začíná platit staronový zákaz pro auta nad 12 tun. Kamiony nesmějí projíždět části průtahu městem, tedy ulicí Ferstrova, Albertova a Pražská. Zákaz měl přestat platit po dokončení poslední části obchvatu Olomouce. Kraj si ale vyjednal obnovení omezení. Na středních školách nezačíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Slovenský soud dnes otevře sledovaný případ korupce, kauzy zvanou Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Kašpar za stranu Směr premiéra Fica. Za sportu německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženský dobla. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tady potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby, jakou uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Z ekologických důvodů totiž v tuzemských ordinacích prakticky skončí používání amalgámových výplní. Zubaři je budou moci dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Připravíme kapsly.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou tak, aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů, upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, je tady pondělí, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glufáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Dnes očekáváme slunečno, na horách může být přechodně zvětšená oblačnost, ovšem beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Noc bude polojasná, od západu bude částečně přibývat oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. I zítra přes den očekáváme spíše zvětšenou oblačnost, od západu se zatáhne, postupně se přidají přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V průběhu dne se bude měnit na mírný, západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a v bouřkách zesílí.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena, židle vedle pravé nohy. S nádechem vyrotujeme ramena, pokrčíme kolena, uchopíme židli a obloukem přes hlavu přeneseme vedle k levé noze. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Ve Valpené řeší problémy s opravou vodovodu. Řešení dnes se navrhnou zastupitelé. Rýmařov připravuje nové stavební parcely. Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Troji 2. zlato. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Valpené na Jesenicku dnes budou zastupitelé jednat o komplikacích spojených s rekonstrukcí vodovodu. Ten předloni poničili povodně. Jeho rekonstrukce bude stát zhruba 82 milionů korun. Hotovo mělo být do konce roku. Dodavatel ale oznámil problémy. Pokračuje starosta Valpené Leoš Hanek za TOP 09.
5: Budeme projednávat postoj dodavatele, kdy nás upozorňuje, že bohužel na základě vývoje na Blízkém východě a celkově nárůst cen jak pohonných hmot, tak materiálu a podobně by mohlo dojít k spoždění stavby nebo k nezrealizování celé stavby nebo bohužel k navýšení cen.
4: Město Rýmařov na Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 630 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Rýmařova Lenky Vavříčkové přípravné práce potrvají 2 roky.
6: Stávající nabídku parcel už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
4: Hasiči a policisté vyšetřují víkendový požár haly v Horce nad Moravou na Olomoucku. V noci na neděli tady hořel uskladněný papírový odpad a taky traktor a vysokozdvižný vozík, řekl to mluvčí hasičů Josef Koláček. Škoda podle něj přesáhne 1 000 000 korun. Na kolonii se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici 35, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforu. Omezení podle ředitelství silnic a dálnic potrvá do poloviny srpna.
7: Sport.
4: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
8: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
4: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
2: Počasí.
4: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dálnice D46 u Brodku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli opravám. Potrvají do 12. června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Nevyhazujte návod k montáži nábytku, dokud ho nemáte na 100% sestavený. Včera jsem skládal skříňku a zbylo mi cosi zahnuté, co nebylo kam přišroubit, tak jsem to vyhodil. No, jestli vás také čeká tato činnost, držím palce, ať využijete všechny díly. Návštěvníci Karlovy studánky lépe poznají historii lázeňských domů. Pomůže jim v tom nová stezka s QR kódy. Podrobnosti do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po 7 hodině, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes ráno jsem vzpomínal na víkend a na vášnivou debatu se známými, jestli je lepší sprcha nebo vana, co vás víc osvěží, udělá vám radost, co raději volíte vy, vanu nebo sprchu, o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Pojďme na vaše další vzkazy. Vlaďka z Bohdíkova napsala: za mě vždy sprcha, je to nejlepší způsob, jak se osvěžit, ve vaně se už koupe před Vánocemi jen kapr, píše Vlaďka. Naďa z Mohelnice: denně se pouze sprchují, ale jedenkrát týdně si hodinu položím ve vaně a udělám pořádnou očistu. Říkám, ve vaně se i osprchuješ, ale ve sprše se nevykoupeš a to by mě moc chybělo, píše Naďa. No, je jedno, jestli vana nebo sprcha, hlavně by to měli někteří využívat, protože dnešní cesta tramvají byl silný zážitek, podepsána Věra z Olomouce. Já nemůžu bez horké vany v zimě existovat, v létě je mi to jedno, to se spíš víc sprchuji. Vzkaz od Mileny z Přáclavic: za mě rozhodně vana, osprchovat se můžu i ve vaně, ale ve sprše si nelehnu, píše Radka. Hanka ze Šumperka: na stará kolena jsem ocenila bezbariérovou sprchu, myslete na stáří při rekonstrukci koupelen. A vzkaz ještě od Radka z Olomouce: vana, kniha, třeba sklenička červeného, nejlepší pohada. Tak děkuji za vaše vzkazy, ať sprcha či vana, hlavně, že nám zařízení vyhovuje, a nezapomeňte, ráno na probuzení a rozproudění je nejlepší studená sprcha, tak můžete dnes vyzkoušet.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 8. červnové ráno, pondělí, svátek má Medard a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Medardova kápě, 40 dní kape, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov, dnes polojasno, 14 stupňů Celsia, hlásí Vlaďka. A v Javorníku máme jasno, bezvětří 17 stupňů, píše František. Je příjemné, ráno, teplota 15,5 stupně, sluníčko vykouklo, jasno, větřík do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 89%, vypadá to na hezký den, snad s nějakou přiháňkou, píše Honza z Písečné.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8. dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Lázeňští hosté v Karlově Studánce kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a filmová stezka ve Státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a těch všech věcech, takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: No to jsem třeba nevěděla zrovna.
2: Tady se vlastně dávala klientům teplá ovčí syrovátka, která se ohřívala na kamnech.
1: No. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě, to všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze Severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky, přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady s mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Tam je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: a
3: dolů.
2: A už skáče.
3: A přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Sobě chlaby na Přerovsku připravují pozemky pro nové rodinné domy. Do zasíťování 19 parcel obec investuje 17 milionů korun. Vše zaplatí ze svého rozpočtu, potvrdil to nezávislý starosta Miloslav Jančík. Schorek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Pořadu poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Ministryně dodala, že schorek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Uvádí to interní zpráva ministerstva vnitra, kterou má Český rozhlas k dispozici. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Za sportem bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadány z Indonésie. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Města a obce v Olomouckém kraji využívají fotovoltaické elektrárny a šetří peníze za energii. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přijede, dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Až 70% roční spotřeby elektřiny dokážou mohelnici na Šumpersku uspořit sluneční elektrárny. Město je nechalo vybudovat na tamních školách, na solární panely kvůli úsporám spoléhají také v Šumperku. Obě města teď chystají spuštění dalších slunečních elektráren. Šumperk jimi bude napájet i veřejné osvětlení v Mohelnici. Dělníci panely nainstalují na střechu sportovní haly.
1: Tak nejnovější budeme mít na sportovní hale. Za rok má ta elektrárna vyrobit 200 MWh a další dvě budou na radnici, budově radnice a budově kulturního domu.
2: Popisuje nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba. Dohromady má Mohelnice v provozu 6 fotovoltaických elektráren. Ty nejnovější šetří energii tamním školám.
1: V průměru to šetří od 50 do 70% spotřeby elektrické energie za rok. Návratnost u těchto fotovoltaických elektráren, vzhledem k tomu, že jsme získali dotace, tak je do 4 roků.
2: Podle výkonného ředitele solární asociace Jana Krčmáře právě teď své solární elektrárny dokončuje řada měst a obcí současně.
3: V posledních měsících vidíme větší počet obecních solárních projektů. Ty se staví nebo jsou již v provozu. Na rozdíl od třeba domácích solárních elektráren to trvá déle, protože obce mají povinnost pořádat výběrová řízení a i instalace větších elektráren nebo dokonce více do elektráren najednou je pochopitelně i technicky náročnější. A i načasování dotačních programů znamená, že se mnoho projektů realizuje teprve nyní.
2: To platí i pro Šumperk. 3 sluneční elektrárny už tu fungují a další začnou elektřinu dodávat nejpozději během léta, jak říká starosta Miroslav Adámek z Hnutí ANO.
4: A teďka, co je v přípravě, a teď myslím už reálné, že bude spuštěno třeba do měsíce, do dvou, když to řeknu takhle, tak je na 4. základní škole a potom na základní škole, my říkáme 6, ale je to základní škola na Šumavské a na mateřské škole, která je tam jakby poblíž přidružena.
2: Nové šumperské elektrárny ale nebudou dodávat elektřinu jen školám a školce, dodává starosta Adámek.
4: Tam to bude fungovat jako takové satelitní předávání té energie, to znamená, že tam máme i velké bateriové úložiště a ta energie nepůjde jenom pro potřebu základní a mateřské školy, ale je propojena i kabelem do veřejného osvětlení a do 8 nabíječek, které jsme tam teďka zbudovali v rámci rekonstrukce toho sídliště.
2: Sdílení energie ze slunce mezi různými místy a budovami bude podle Jana Krčmáře ze solární asociace v dalších letech snazší, a to díky chystaným změnám tarifní struktury a investicím do distribuční soustavy. Z Mohelnice a Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 8. červnového rána. Je tady pondělí a svátek máme dar.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když prší na medarda, namokne každá brázda. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je jasno a na teploměru 15 stupňů, píše Tonda. Šternberg 17 stupňů hlásí Marek, který se dnes po práci chystá sklízet špenát. No a Hranice, jasno, už 17,5 stupně, tolik má na teploměru Karel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, pozor, zítra nás čeká od 6. hodiny ranní do 15. hodiny výluka vysílače Jeseník Praděd. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude vypnuto v čase od 10 do 15 hodin. V tento čas Český rozhlas Olomouc tak nenaladíte na frekvenci 106,8 MHz, tudíž žádné údery vašeho přijímače ani kroucení anténou nepomohou. Rozhlasové vysílání z Pradědu bude zítra vypnuto v čase od 10 do 15 hodin z důvodu údržby anténního systému, to abyste nás stále dobře slyšeli. Co v tuto dobu dělat? Využít můžete naše další frekvence, anebo si nás pusťte na internetu na stránkách olomouc.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Olomoučtí radní řeší stavbu parkovacích domů. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Pavelka u Hrnaskalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoučtí radní řeší stavbu parkovacích domů. Frýdek místech chce mít pod jednou střechou bazén a ledovou plochu. Prezident Pavel bude s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Dnes má být jasno až polojasno, naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomoučtí radní vybrali návrh na výstavbu parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. Současně řešili i parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Ta by se měla projektovat v příštím roce, doplňuje mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Parkovací dům v Hodolanech má být u největší olomoucké křižovatky ulic Lipenská a Hodolanská. Součástí má být i vysázené stromořadí a popínavá zeleň. S dalším parkovacím domem město uvažuje v ulici Poupětova a vyřešit by měl dlouhodobý problém s parkováním v této části města.
4: Nový bazén a ledovou plochu chce město Frýdek Místek dostat pod jednu střechu. Radní plánují sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka na pozemcích, které nedávno město odkoupilo. Nová hala by měla sloužit i pro trénování frýdecko-místeckých hokejistů.
6: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga 9., mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Všichni chcou svůj led.
7: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
8: Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
7: Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Peneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil.
3: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V noci na pátek vyzve Jižní Koreu. V dějišti utkání v Mexiku se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tady 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
9: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
3: Počasí.
4: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Zábřehu v ulici Olomoucká pracují dělníci, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, přeji dobré pondělní ráno. Také se vám stává, že večer neumíte usnout, ale ráno to by se spalo. Včera jsem dokonce začal počítat ovečky, abych usnul, což mě spíš rozesmálo, než uspalo. Tak držím palce, ať nemáte problémy s večerním usínáním. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Do pondělního prosluněného rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Kde najdeme nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrt na devět a svátek má dnes Medard.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 19 stupňů a jasno, vzkaz od Věry, která se chystá do obchodu, tak na nic nezapomenout, jak to mám já často. Přerov 18 stupňů. Dnes budu pracovat na zahrádce, musím okopávat, napsala Eva. Jeseník 16,5 stupně, slunečno, už mířím na zahradu, tohle píše Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Když se snáší...

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Z ekologických důvodů totiž v tuzemských ordinacích prakticky skončí používání amalgámových výplní. Zubaři je budou moci dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Připravíme kapsly.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou tak, aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů, upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha stověžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Zastupitelé ve Vápené na Jesenicku projednají komplikace kolem opravy vodovodu, který předloni poničili povodně. Rekonstrukce za více než 80 milionů korun má skončit do konce roku. Stavební firma upozornila, že kvůli situaci na Blízkém východě se může obnova prodražit nebo i pozastavit. Město Rýmařov na Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 630 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místo starostky Rýmařova Hlenky Vavříčkové přípravné práce potrvají 2 roky. Hasiči a policisté vyšetřují víkendový požár haly v Horce nad Moravou na Olomoucku. V noci na neděli tady hořel uskladněný papírový odpad, taky traktor a vysokozdvižný vozík, řekl to mluvčí hasičů Josef Koláček. Škoda podle něj přesáhne 1 000 000 korun. Na kolony se musí od dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici 35, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforů. Práce potrvají do poloviny srpna. Za sportu kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. 2. dojel Vít Přintiš, který startoval hned vedle něj. Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u Olšan u Prostějova hoří křoví, v místě je kouř, buďte opatrní. A v Prostějově v ulici Na Blatech došlo ke střetu osobního auta a cyklistky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli probereme další díl seriálu Ověřovna. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám teď řekne reportérka Barbora Taševská. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Na seznamu je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedena jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: Co na řetězový mail říkají ti, kterých se to přímo týká?
1: Tak naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
2: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
3: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail, po internetu koloval už dřív. Celý díl nejnovější ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz.
0: Tolik reportérka Barbora Taševská, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Lukáš z Postřelmova hlásí 17,5 stupně Celsia, slunečno, chystá se na nákup a potom bude sekat trávu. U nás v Prostějově je 19 stupňů, jsem zvědavá, jestli přijde v polovině týdne ochlazení, píše Vlasta, no mělo by. A u Níčov 17 stupňů slunečno, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Hanácká mozaika Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je 8. červnové ráno. Svátek má Medard. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Jaký čas bude svatého Medarda? Takový bude 40 dní pořád. Medardova káp je 40 dní kape. Prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto. Zemědělci pozor, jaký je počasí o svatém Medardu? Takové je ožní. Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaký den Medard zasvítí, také bude seno seči. Pláčeli Medard, i ječmen zapláče. Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání. No víme, jaké bude léto, jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá. Na jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat. Jak to bude letos s úrodou? Po Medardovi ostrá zima už nechodí ani mráz, vinici víc neuškodí. Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zlý mívá. A ještě jedna pranostika. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Města a obce budují solární elektrárny v Mohelnicích, mají už 6, více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Pořek Volný. Přeji příjemné pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Města a obce budují solární elektrárny, v Mohelnicích mají už 6. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce. V Sazenicích vinné révy dovezených do Česka se objevila nová forma nemoci. Budeme mít jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Celkem 6 slunečních elektráren využívá město Mohelnice. Panely jsou nainstalovány na školách a úřadech a nově přibudou i na sportovní hale. Podle vedení radnice fotovoltaické elektrárny ušetří městu až 70% roční spotřeby elektřiny. Na sluneční energii sází i v Šumperku. Zatím tu fungují 3 elektrárny. Nově by měly posílat energii i do veřejných lamp na zdejším sídlišti, říká šumperský starosta Miroslav Adámek za ANO.
2: Tam to bude fungovat jako takové satelitní předávání té energie, to znamená, že tam máme i velké bateriové úložiště a ta energie nepůjde jenom pro potřebu základní a mateřské školy, ale je propojena i kabelem do veřejného osvětlení a do 8 nabíječek, které jsme tam teďka zbudovali v rámci rekonstrukce toho sídliště.
1: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. V Sazenicích vinné révy dovezených do Česka se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
3: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
4: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili, pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
5: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
4: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ji po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu s celkem 28 modulů. Hlavní výhodou je, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení. Samotná stavba zabere podle jednatele společnosti Romana Strika asi 4 měsíce.
6: První svařické práce začaly začátkem dubna. Máme za sebou 2 kontrolní dny, protože každý měsíc máme kontrolní den. Teď budeme mít předposlední kontrolní den. 15.7. budeme mít poslední kontrolní den a pak už vezeme tu stavbu. Sport.
1: Basketbalisté Pardubice zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. Sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestním horem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Finálová série pokračuje dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Prostějově v ulici Na Blatech došlo ke střetu osobního auta a cyklistky. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání s datem 8.6. ale Medard lehce letos posunut. Posunut zřejmě tak od úterka, od středy pak na Moravě nějaký deštík, nějaké citelnější ochlazení. To je možná i vyhlídka pro závlahu, snad bude příroda přívětivá a zalije tak akorát, ale taky pro všechny, kdo by dnešních 8 a 29 takzvaně nedávali, protože ochladí možná zase až trošku moc. No a teď také informace a stručný souhrn toho, co nás například čeká ve vysílání do 10. hodiny dopolední, teď máme 5 minut po 9. No a podpořit hospic na Svatém kopečku můžeme v těchto dnech fyzioaktivitou, že si půjdeme zacvičit. A to nikoliv vystoupáním třeba na kopeček, ale do příjemného prostředí a navíc ještě do stínu, do parku. 10 lektorů, lektorek nabídlo své služby, připravilo lekce zaměřené třeba na bolavá záda, reflexní terapii a tak dále. Podrobnosti si zaslouží delší plochu a příspěvek už za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Tanec nebo nabolavá záda. Na jednotlivých hodinách, které se většinou konají pod širým nebem, třeba v olomouckých parcích, v Čechových sadech u Boženky, a jejich seznam najdeme kompletněji na webových stránkách Hospice na Kopečku, nebo spíš aktuálně na jejich facebookovém profilu. Tam se vybírá dobrovolné vstupné a samozřejmě se tam cvičí.
1: Já jsem Radka Holická, jsem fyzioterapeutka, jsem lektorka jógy a spojuju to tak nějak dohromady pod názvem Fyziojóga pro zdravá záda a dneska si jednu takovou lekci spolu zacvičíme. Budeme začínat v leže na zádech, tak pojďte položit.
2: Je to 8 dní cvičení na podporu paliativní péče, kdy jsme oslovili několik lektorů, kteří pro nás zdarma připravili lekce a je to právě na podporu Hospice na Svatém Kopečku.
3: A s kým prosím mluvím?
2: Já jsem Klára Pospíšilíková z Hospice na Svatém Kopečku.
3: Dívám se na tu kasičku, je to příjemné, protože se tam nazbíralo dost peněz.
2: Je to určitě super, tolik dobrých lidí, že já jsem úplně nadšená.
1: Využijeme ten brániční dech kolem dokola břicha, chcete nadechovat, hlavně dozadu do těch beder a s nádechem půjdou ruce zároveň za hlavu a výdech k nebi.
4: Moje snacha vlastně mi dala informace tady o té lekci, ale ona má teď malinké miminko, 3týdenní, takže přijít nemohla, tak jsem přišla já sama.
3: Potřebujete cvičení na záda?
4: Samozřejmě potřebuju a cvičím.
3: Kde vás to nejvíc trápí?
4: Většinou bedra, ale není to jako nějak vážné, ale kdybych necvičila, bylo by to horší.
5: Tak mě přivedlo to, že to je tady cvičení v přírodě a že mám sedavou práci, tak mě zaujalo, že je to na zdraví záda, takže příjemný jako zužitečný spojit a mám to tady kousek.
3: Vy jste mladá, už teď ta záda se hlásí.
5: Jo, už se hlásí pěkně dlouho. Já jsem dřív jako teda i hodně sportovala, takže vlastně i díky tomu tam byly nějaké dopady, mám tam nějaké vyhřezlé plotinky, takže já už jógu cvičím takový dobrých 13-14 let.
3: Vypadá to, že se sešly ženy, které se přece jenom svým zádům alespoň trošičku věnují. Pozná to lektorka?
1: Většinou ano, jde poznat, jestli někdo cvičí pravidelně a necvičí. Já myslím, že všechny tady cvičí pravidelně, což je důležité. Pro ta záda je důležitý ten pravidelný pohyb. Stačí málo, ale pravidelně.
3: Co pomůže? Co můžeme doma?
1: Já si myslím, že ta obecná jakoby pestrost, že třeba cvičení na 4, klasická kočka, nebo kdo nemůže na 4, tak i v sedě, na židli, vyhrbit, prohnout záda, prodýchat se, předklonit, cokoliv i v tom běžném životě, jakýkoliv prostě funkční pohyb během ne 5 minut, je daleko prospěšnější pro to tělo než dvakrát týdně hodina v posilovně.
3: Podstatnou část té lekce věnujete dýchání.
1: Je to základ, protože dýcháme často špatně povrchově a moc se předýcháváme a nepoužíváme bránici jako ten hlavní dýchací sval, který je důležitý i pro tu správnou stabilizaci páteře. To sklidnění toho dechu pomáhá odbourat stres, zpomalit to dýchání a uvolnit ty svaly, protože řada svalů, obzvláště právě v těch ramenech, v tom hrudníku, vší reaguje na stres. Takže jakýkoliv to dýchání do bránice pomáhá i stimulovat ten autonomní nervový systém, který vlastně zodpovídá za nějakou tu stresovou situaci. Zvedneme paty kousíček nad úroveň kolen. Přitáhněte si špičky, vnitřní strana chodidel se dotýká a kolena jdou trošičku od sebe, zhruba na šířku pánve.
6: Paní cvičitelka nás krásně navedla do těch správných pozic a úplně jsem při nich cítila, že cvičím správně.
3: A vy máte moc hodné děti. Zkoušeli jste něco?
7: Trošku.
3: A šlo to?
7: Ne.
3: Takže na kole to bude lepší.
7: Jo.
3: S lektorkou fyziojógy Radkou Holickou se můžete potkat jednak v přírodě, ale také na Masarykově třídě v tělocvičně. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: No, pokud byste také aktivně a dobrovolně chtěli spojit pohyb s příspěvkem na dobrou věc, tedy pro hospic na Svatém Kopečku, můžete třeba dnes v rámci cvičení na podporu paliativní péče zkusit od 16. hodiny lekci nazvanou Pohyb jako hra, nebo si zítra možná za přívětí že ho počasí dát od 17. hodiny 30. minuty lekce irských tanců anebo podrobnosti v klidu prozkoumat na Facebooku v aktuálních příspěvcích Hospice na Svatém Kopečku. Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
8: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: tlustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo, jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

slečna Bagárová, mladinka, že by pan Bendik, taky asi takový ten chlapec exotický a taky určitě pan Puskajler, no tak to je historie, to byli superstáristi, superstáristé a příběh nekončící. 9 hodin 26, skoro 27 minut, 8.6. Ještě třeba dopolední, předpolední kávičku si dáme samozřejmě jako inspiraci na kdykoliv jindy při kávě. Tušili jste, že kávu můžeme vylepšit pomerančovou kůrou nebo špetku, ale špetičkou soli. Další tipy na neobvyklé dochucení kávičky, vaší oblíbené, uvidíme, jestli turecké či instantky nabídnou babské rady. My nabízíme teď 80. léta a diskotéku Bad Boys Blue a už za chvilinku konstruktérskou akademii pro děti ze základních škol. Možná bude robotika, možná budou malí božkové stavitelé. Za okamžik.

0: půl desátou 8. červnového dopoledne. V závěru minulého týdne Postřelmov na Šumpersku hostil konstruktérskou akademii s velkým K. Na té se sjíždějí desítky škol a stovky žáků, aby se mohli seznámit nejenom s technikou a vědou, ale třeba si zasoutěžit v programování robotů a vyzkoušet další dovednosti. Podrobnosti teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc pro nás bude mít Lenka Ehlerová ze spolupořádajícího Centra podpory vzdělávání Šumpersko-Zábřežsko.
1: Je to vlastně už 6. ročník, je to akce, která má přivést děcka víc k technice, k řemeslu, ke vědě, prostě k těm technickým oborům, se kterým je tenhle náš region neodmyslitelně spjatý.
2: Centrum podpory vzdělávání je vlastně jenom jednou z organizací. Kdo se tady na té akci podílí, tak kdo ještě je spolupořadatelem?
1: Jsou to vlastně místní akční skupiny Horní Pomoraví, Šumperský venkov, základní škola Postřelmov a taky obec Postřelmov, bez které by to nešlo, a Svaz průmyslu a dopravy.
2: Vy se tady vlastně setkáváte nejenom s dětmi, ale právě třeba i se zástupci firmy. Já už jsem tady po několikrát, takže vím, že i pro ně je to zajímavá věc, protože sehnat kvalifikované odborníky je čím dál tím větší problém. Je tady i spolupráce se školami, protože vidím, že jsou tady i odborné školy. Máte už třeba nějakou zpětnou vazbu, že tady třeba na základě tohoto se někdo rozhodl, že teda půjde studovat tu techniku a dneska se s tím třeba živí?
1: Tím, že je to teprve 6. ročník a je to vlastně akce určená především pro základní školy, tak asi to není úplně tak, že už by se tím někdo živil, ale ta zpětná vazba z těch škol základních je taková, že to pomáhá těm dětem poznat ty možnosti, které dneska ten trh práce nabízí, takže myslím si, že nějaký přínos to určitě má.
2: Tahle akce není jenom o tom, že by si ty děti tady prohlédli, co tady je vystaveno, ale vlastně probíhá tady i několik soutěží, probíhají tady i možnosti vlastně vyzkoušet si to, jak si na vlastní ruce, je to tak?
1: Je to přesně tak, určitě nám tady nejde o to odprezentovat nějaké školy nebo firmy, ale jde tady o to, aby opravdu ty děti si sáhly na ty věci, aby si mohli vyzkoušet, co dneska ty firmy řeší, můžou si tady prostě rozmontovat světlomet nebo připojit přípojnici vyráběnou v Siemensu. Těch věcí je spousta a jde opravdu o to, aby si to vyzkoušeli, aby třeba pochopili, jak ty věci fungují a snad se i nadchli pro tu techniku.
2: Viděl jsem, že tady máte hasiče, ale co mě zaujalo, máte tady obrněný transportér, ten tady minule nebyl.
1: Jo, tak ten je úplně nový a vlastně kromě toho, že ho tady můžete vidět, tak se s ním můžete i svést.
2: Akce trvá 2 dny, kolik škol se zúčastní?
1: Za ty 2 dny se tady vystřídá asi 30 základních škol, kromě toho, že tady společně s firmami vystavují ještě další střední školy.
2: Já roky můžu vás držet chvilenku, já bych se zase zeptat, jestli už jste si to stačili trošku prohlédnout.
3: Trochu jsme si to stačili prohlédnout.
2: A co vás zaujalo zatím?
3: Jako asi všechno zatím, jakože mě zajímá úplně všechno.
2: Bavila by vás technika, předpokládám, že tak i třeba vybíráte, z které třídy jste, jestli se můžu zeptat.
3: No, my jsme z 6. třídy.
2: Takže ještě máte chvilenku času, ale bavilo by vás třeba dělat techniku?
3: Možná asi.
4: Mě by to třeba bavilo.
2: Co by vás bavilo nejvíc? Třeba počítačové věci, nebo vidím, že tady třeba se zkouší, tamhle třeba svařují, dělají se tady různé montáže, třeba 3D tisk a podobně. Co z toho by vás třeba tak oslovilo?
3: Asi by mě bavily počítačové věci nějaký.
2: Čili programování a takové.
3: Jo, jo.
5: Jana Kubínová.
2: Vy jste zástupce firmy Excalibur Army, jak jsem pochopil. Čím je pro vás takováhle akce zajímavá? Protože jsou tady hlavně děti ze základních škol a vy jste přece jenom výrobní firma, takže pro vás budou zajímavý až třeba řekněme za 5, 6, 8 let.
5: To ano, ale už je můžeme nějakým stylem směřovat, co by je mohlo bavit. A my potom vlastně máme ve Štemberku obor otevřený, takže už tam můžou jít i na střední školu a nějakým způsobem prostě už se někam směřovat. Ta budoucnost tady prostě je.
2: Zbrojařský průmysl je v současné době na vzestupu. Je to kombinace spousty různých oborů technických, od počítačových přes klasickou strojařinu až po třeba vysoce sofistikované systémy. Je pro vás třeba právě zajímavý člověk, který se hned od začátku své kariéry vrhne tady na tenhle obor právě proto, že se může třeba šířeji vzdělávat?
5: Určitě, protože lidí tady v tom oboru je strašně málo. Těch odborníků potom, když ho dáme nějaké seniorní pozice, tak je to opravdu je hlavku v cesena.
2: Z Postřelmova Mirek Kobza, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Červánky jsou tmání, včera Beránci, jiná oblačnost a jiné útvary na modré obloze. Jak to bude s počasím v rámci celého víkendu, to mimochodem nejblíže zjistíme také třeba ve zprávách o 10. Teď je teprve 9.38, to bylo Nebe nad hlavou, jedna optimistická letně jarní od kapely Olympic. No a dál, no je to také třeba červen zrovna v sezóna údržby vysílačů. Upozorňujeme na zítřejší plánovanou výluku a opravy 9.6. v čase, zatím předpokládaném od 10. dopolední do 15. Ale třeba to kolegové zvládnou mnohem rychleji, jak je dobrým zvykem. Vysílač pradět, výluka od 10. do 15. zítra 9. tedy frekvence 106,8 MHz na FM pásmu pro terestrické anténní vysílání, anebo taky 12D kanál v rámci DAP rádií stanice Olomouc. A teď Lenka Filipová u nás, jakýmkoliv způsobem ještě 8. na Medarda. No a za chvilinku další z tvrzí a panských sídel v pondělním dopoledním vysílání.

0: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vesele, už letně, samozřejmě s Rickym Martinem v 9.47 v dopoledním skoroletním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď šup do Chudobína. Tam stojí nejenom známé tři kostely, ale taky zámek obklopený pěkným parkem. Z několika zdrojů se můžeme třeba online na internetu dočíst, že tvrz, co by předchůdce chudobínského zámku, pochází z roku 1448, ale co zjistil výzkumný tým na Univerzitě Palackého, poví jeho vedoucí historik David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: První písemná zmínka o tvrzi v Chudobině není k roku 1448, ale 1447 to asi není takový problém. Ale my se domníváme, že tady tahle zmínka z roku 1447, zmínka v pramenech, je omylem. Je to z toho důvodu, že před rokem 1447 permanentně se v Chudobině připomíná dvůr a po roce 1447 zase v pramenech se neustále připomíná na pouze dvůr a ne tvrz. Takže se domníváme, že ta zmínka z roku 1447 o tvrzi v Chudobině je omylem a správně mělo být uvedeno, že se jedná o dvůr.
3: A tvrz tam tedy byla?
2: Tvrz tam byla, ale je doložena později. Poprvé věrohodně tvrz v Chudobině máme doloženu až v roce 1481. Zároveň se uvádí tvrz a dvůr. Předtím byl jenom pořád dvůr s výjimkou roku 1447 a od roku 1481 tvrz a dvůr. Takže se rozlišují dvě sídla.
3: Dnes tam tedy stojí ten výrazný čtyřkřídlý novorenesanční zámek, reprezentativní budova, bohužel v trochu horším stavu, alespoň když jsem tam minule se byl podívat. Kam můžeme situovat tu tvrz a jak si ji můžeme v porovnání s touto velkou stavbou představit?
2: To je velký problém. Kde ležela původní tvrz v Chudobíně? Zda se nacházela v prostoru budoucího zámku, anebo ležela v prostoru hospodářského dvora. Nelze to jednoznačně rozhodnout, ale domníváme se, že pravděpodobně ta původní tvrz ležela v prostoru současného hospodářského dvora a následně někdy během 16. století došlo k výstavbě nové tvrze v prostoru budoucího zámku. Ten objekt se jako tvrz připomíná až do poloviny 18. století a teprve po polovině 18. století se objevuje ve vztahu k Chudobínu pojem zámek.
3: Co vás vede k této domněnce o situaci tvrze?
2: Vycházíme hlavně z rozboru starých map, kdy ty cesty v rámci Chudobína směřovaly právě k tomu hospodářskému dvoru. Takže se domníváme, že v prostoru toho hospodářského dvora nebo v části hospodářského dvora pravděpodobně stávala původní tvrz v Chudobíně, když ta hlavní cesta přes vesnici směřovala právě k tomuto objektu, že to dává smysl. Ale rovnou bych chtěl říct, že jednoznačné důkazy nemáme.
3: Dnes je Chudobín, řekl bych, výstavní obcí, samozřejmě i díky těm třem kostelům, které tam stojí, byla významnou i v době té tvrze a je to místo spojeno třeba s nějakými zajímavými osobnostmi šlechtici.
2: Že by se jednalo o tak významné panství, jak třeba bylo bouzovské, štemberské nebo úsovské, to tvrdit nemůžeme. Ale v pozdější době, teď myslím třeba v raném novověku, chudobínské panství svůj význam mělo, kdy ovládalo okolní krajinu, ale bylo násobně menší než třeba bouzovské panství.
3: Návštěvníka tohoto místa mohou také zaujmout erby umístěné na fasádě hospodářského dvora.
2: Tato skutečnost starší badatelé velmi mátla, že oni se domnívali, že právě existence těchto tří erbů ze 16. a 17. století dokládá, že v prostoru hospodářského dvora stála tvrz. Ale měli bychom si uvědomit, že ty erby jednoznačně dodatečně byly přesunuty na současné místo. Já se domnívám, že původně tyhle erby byly v prostoru současného zámku a při některé z rekonstrukcí bylo těm stavebníkům líto ty erby úplně vyhodit, takže je tedy sundali a přesunuli je do místa toho hospodářského dvora. Jedná se o erby majitelů chudobinského panství Václava Gájovského z Gáje z roku 1595, Matejáše Volčinského z Volčína z roku 1652 a Vavřince Jana Rudavského z roku 1662.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se zastavíme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: chvilinku a bude 10 dopoledne, v zápětí nezávazná nabídka všech alternativ našich frekvencí, třeba pro případ zítřejší plánované výluky od 10. do 15. hodiny. No a pak v 10 ve zprávách třeba Nutrie, Želva, Nádherná nebo Bolševník velkolepý, asi tušíme, že jde o nepůvodní invazivní druhy.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Bílé vodě na Jesenicku postaví domácí čistírny odpadních vod. Rýmařov připravuje nové stavební parcely. V Česku se od úterý ochladí, přijde i déšť. Dnes naměříme až 26 stupňů, obloha bude jasná až polojasná. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Bílé vody na Jesenicku plánuje výstavbu více než 30 domácích čistíren. Projekt už jednou kvůli komplikacím na straně dodavatele obec přerušila, teď pokračuje v jeho přípravě. Předpokládané náklady na výstavbu by podle nezávislého starosty Miroslava Kociána měly přesáhnout 8 milionů korun.
2: Projekt je ve fázi, že se musel zastavit ten starý a začít se znova. Jedná se asi o nějakých 35 domácích čistíren, jednak v osadě Kamenička a v části obce, kde nedosahuje normální kanalizace obecní a tyhle domy už nemají jinou šanci napojení na kanalizační řád, než to řešení těma domácíma čistírnama.
0: Město Rýmařov na Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 630 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Rýmařova Lenky Vavříčkové přípravné práce potrvají 2 roky.
3: Stávající nabídku parcel už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
0: V Česku dnes vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia. V úterý se pak ochladí a bude pršet. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka můžou místy tvořit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. Druhé polovině týdne se mírně oteplí. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Nutory je říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí. V Olomouckém kraji se zájemci můžou tuto sobotu zúčastnit procházky v Litovelském Pomoraví.
1: Sport.
0: Adam Ondra obsadil na světovém poháru v Praze 5. místo v lezení na obtížnost. To předčilo jeho očekávání.
4: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci na třídě 17. listopadu se řeší nehoda osobního auta a motorky. Je to silný provoz, dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. Už 25 let můžete na různých, nejen folklorních akcích, slyšet hanáckou mozeku Litovel. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje léta o dětský pěvecký sbor Mládí v Litovli a smíšený pěvecký sbor v Příkazích. Co má ráda na hanáckém folkloru a proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím, o tom si s Ivetou Navrátilovou budu povídat v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. Hezký poslech.

0: Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám od mikrofonu přeje Petra Ševců. Ve studiu vítám cymbálistku, zpěvačku, vedoucí hanácké Mozeky Litovel, učitelku, sbormistrini a hanačku každým coulem Ivetu Navrátilovou. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: My když jsme se spolu domlouvali na tom, kdy se potkáme u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, tak vy jste mi říkala, že ten závěr května máte hodně hektický. Tak co všechno se dělo?
1: Mezi naše tradiční květnový májový vystoupení patří s hanáckou Mozekou hraní na Filipo Jakobské pouti v Litovle, v našem městě, který rádi reprezentujeme a jsme moc rádi, že máme velkou podporu. No ale kromě toho, jak už zaznělo, tak jsem měla sbormistrovský krásný povinnosti, protože jsme měli se smíšeným pěveckým sborem z Příkaz, které vedou až 14. rok, společný koncerte, nejdřív v Zábřeze, s ženským pěveckým sborem Slavice. A následně jsme je pozvali hneď v pátek 29. května do Příkaz. No a mezi tím jsem ještě stihla tradiční májové koncert dětského pěveckého sboru Mládí a jeho přípravného sboru Benjaminek, který působí na základní škole Vítězné v Litovle.
0: Kde vy učíte?
1: Kde já učím a kde já vedu, to je dva sbory, takový správný parte děcek, kteří rádi zpívají.
0: Tak k tomu všemu se ještě dostaneme. Já bych začala těmi velkými oslavami. Hanácká Mozeka Litovel, 25 let, krásně jste oslavili toto výročí v Senici na Hané. Kulturním domě přijela spousta gratulantů a byl to takový krásný živý večer. Byla jsem tam, takže mohu opravdu dosvědčit, že tam se to hemžilo hanáckými kroji, dobrou náladou, dobrým jídlem, pitím a samozřejmě muzikou a tancem. Když bychom šli k té historii, jak vznikla hanácká Mozeka Litovel a kam za těch 25 let doputovala.
1: První řádky hanácké Mozeky se začaly psat na konci roku 2000. Kde už byla neúnosná situace pro folklorní soubor Hanačka z Litovle, kteří neměli svou Mozeku a bylo potřeba začít jednat, protože do té doby taneční soubor doprovázel Milan Vebíral, jedna z velkých osobností litovelská, mozekant, pan učitel, včelař, a to není ještě vůbec všecko, ale je to úžasný člověk, který letos oslavil 93. narozeniny a které na sklonko 90. let Hanačko podržel a doprovázel aspoň na elektrický klávese, ale to se okázalo jako nedostačující a proto pan Jaroslav Krestín, který tehdy vedl městský klub, tak dal impuls k tomu, aby se dala dohromady živá Mozeka a začala se zhánět mozekanti, kteří by do toho šli.
0: No a kam dorostla teda hanácká Mozeka Litovel, kolik vás je?
1: Za to dobu, co hrajeme, tak už jsou to desítky mozekantů, co prošle Mozeko. Dokonce ještě s náma hrajou a zpívají ještě čtyři zakládající členové. Já teda nejsem zakládající členka, ale jako Hanačka se cítím od malička. Moji rodiče tancovali v folklorním souboru Šumica v Náměšťo na Hané, které zakládala a vedla paní Helena Kršková, pozdější zakladatelka národopisného souboru Cholenka v Choleně. Dá se říct, že jsem toť v tým prostředí vyrůstala, chodila jsem v krojo od malička, viděla jsem rodiče, jak tancujou, pak jsem si i při nějakých příležitostech s něma také zatancovala. Dostala jsem se do Litovle na gymnázium, kde přes různý naše mozekanský zuškový kontakte slovo dalo slovo a já jsem se dostala do Mozeky v roce 2004 s cymbálem, na které jsem chtěla hrát, protože od malička jsem se kolem něho točila a zajímalo mě to. A jako klavíristce mě to hodně pomohlo, co se týká hudební představivosti a vůbec toho hudebního cítění, se s tím cymbálem seznámit a začít na něho hrát.
0: Co hraje hanácká Mozeka Litovel?
1: Hrajeme především hanácky pěsničky, nosíme sváteční hanácky kroje. Občas si zahrajeme samozřejmě i něco jinačího nebo jenom tak pro sebe, z dalších regionů, z dalších krajů. Ale když jdeme na vystoupení, tak hrdě reprezentujeme Hano.

0: ale hlavně těch okolo našich rodin a našich kamarádů a hlavně našeho publika, kteří rádi přendo na naše vystoupení a my je tam moc rádi vidíme, co by muzika hrála bez publika.
1: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc cymbalistka a vedoucí hanácké muziky Litovel Iveta Navrátilová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V hanáckém kroji za cymbál velmi často usedá Iveta Navrátilová, se kterou si dnes povídáme v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc. Za ten cymbál usedáte v hanácké mozece Litovel, která letos slaví 25 let své existence. Cymbál je typický hanácký nástroj, byl tradičně součástí hanácké muziky?
1: Je to tak. Býval, ale pak se na to trošičko pozapomnělo. Museli bychom se vrátit do nějakého 18. možná až 17. století, kde opravdu na dědinách hrávaly mozeke ve složení houslí, base, klarineto nebo nějaké píšťale a cymbálo, tehdy to bévával spíš ten menší cymbálek hanácké, jenomže s notnosťou posílat mladý kloke hanácký na vojno se tak nějak stalo, že vlastně to cymbálovko nebo to smyčcovo mozeko hudecko vetlačele dechovke, protože aby ti kloci měli snažší vojno a aby se vůbec vrátili dom z těch válek, tak bylo lepší, aby oměli na nějaké dechové nástroj a aby se dostali do dechovke.
0: Jak

0: často můžeme slyšet v hanáckých muzikách cymbál v dnešní době. Vrátil se? Částečně aspoň.
1: Částečně se asi vrátil, ale myslím si, že o nás je to spíš otázka těch možností muzikantů, protože když se podíváme kousek víc na jich, tak tam se úplně normálně oči hra na cymbál na zuškách. Samozřejmě cymbál se dá studovat i na konzervatořích, dá se studovat na hudebních akademiích, ale u nás na té Hané těch zušek je málo, který nabízí o cymbál, ale určitě bych zmínila aspoň Olomouc nebo třeba Přerov. Rozhodně na jižnější Moravě mají aj zuškový cymbálovke, ty děcka tam fungují takhle krásně od malička. U nás je to spíš takový sekundární, bych řekla. Že kdo chce hrát, tak musí si k tomuto cesto najít trošku jináč, takovým obločkem a najít si někého, kdo ho naučí. A já sama jsem v podstatě cymbalistka samouk, která chodila prvního 3/4 roku na hodiny cymbálo k cymbalistovi současné cymbálové muzike Frgál, ale k jejich tehdejšímu cymbalistovi před téma víc jak 20 rokama. Od té doby už jsem se očela sama, protože on se pak vrátil zpátky na Slovensko, odkud pocházel.
0: Za cymbál jste usedla až v dospělém věku, dá se říci.
1: Na konci střední školy.
0: Ale říkala jste, že vás to od malička lákalo, že jste vždycky na cymbál hrát chtěla. Tak co vás na cymbálu lákalo, čím vás přitahoval, že jste nakonec za něj usedla a hrajete na něho v hanáckém mozece Litovel?
1: No rozhodně je to ten jeho krásný zvuk. A také je to taková určitá možná podobnost s klavírem, protože na klavíře C je také decky C. Na cymbále, když se naladí, tak je také C. Samozřejmě cymbál je potřeba ladit mnohem častěji než klavír, jak určitě všetci ví, nebo možná si dokážou představit, protože když se s cymbálem jezdí na vystoupení, tak je potřeba to pohlídat, aby to decky hrálo.
0: Jaké to bylo učit se na cymbál? Vy jste říkala, že možná některé prvky má s klavírem společné, ale co pro vás bylo nejtěžší? A nebo jste vzala ty, a teď nevím, jestli se tomu říká, paličky do ruky a sedla jste a hned vám to šlo?
1: No je potřeba samozřejmě, jako na každé jiné nástroj, tak je potřeba tomu věnovat čas a cvičet. A protože jsem s klavírem měla velmi dobrý základy, tak rozhodně veškeré stupnice, akordy, rozložený, to se vám všecko, jak jdeš nande.
0: Člověk, když se dívá na to, když hraje někdo na cymbál, tak mně přijde, že s těmi paličkami ten člověk vypadá jako velmi lehce, velmi samozřejmě, je to takové jakoby mimochodem hraní. Přesto ale těch strun je tam obrovské množství. 133.
1: Přesně tak.
0: A oni jsou některé různě barevné.
1: To označený basový struny jsou namotaný ještě měděným, takže jsou silnější, vešší struny jsou stříbrný, ožné jsou ničím omotaný. Některý jsou půlený, který tam jdou přes kobelko, takže potom to ladění je docela oříšek.
0: A všechny struny se zapojí?
1: No, čím je lepší cymbalista, tím víc jich může zapojit. Já se rozhodně nemůžu řadit k těm cymbalistům, kteří mají absolvovanou konzervatoř, to je samozřejmě úplně jiná úroveň. Ale věřím tomu, že všetci hrajeme pro radost a proto, aby jsme mohli to mozeko sdílet s ostatníma.
0: Říká v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc Iveta Navrátilová, vedoucí hanácké mozeke Litovel a také cymbalistka.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouci dnes povídáme s Ivetou Navrátilovou, vedoucí hanácké mozaiky Litovel, která letos slaví 25 let své existence. Už jsem to tady v úvodu naznačovala, kromě hanácké mozaiky Litovel vedete také dva sbory. Jeden z nich je na základní škole v Litovli, je to dětský pěvecký sbor Mládí, a pak je to smíšený pěvecký sbor v Příkazích, to už jsou dospěláci. Když zůstaneme v Litovli, tak vy jste sama členkou toho pěveckého souboru Mládí byla. Je to tak? Znamená to, že jste chodila na základku do Litovle?
1: Znamená to, že jsem se tam dostala trošičko jinak. Já jsem chodila na základní školu do Senice na Hané, ale pak jsem z páté třídy se dostala na osmiletý gymnázium do Litovle. A v současné budově gymnázia Jana Opletala tehda sídlila základní škola Opletalova, která se ale v roce 2001 nebo 2, teďka nevím přesně, přestěhovala do nové budovy na Vítězno, ale ještě než tady k tomu došlo, tak na té Opletalce působil dětské pěvecké sbor Mládí a vedla ho jeho zakladatelka Boženka Halvová. No a k té jsme všetci chodili a čerpali jsme od ní neuvěřitelný pěvecký zapálení. Ona jako sbormistrině byla nepřekonatelná, skvělá, rozuměla nám dětskám, ale dokázala z nás dostat i to, co potřebovala, aby zaznělo, a já na ně moc ráda vzpomínám.
0: Ona pěvecký sbor Mládí vedla 50 let a pak jste to po ní převzala vy. To není asi úplně jednoduchá úloha.
1: No, ono se to tak úplně ze začátku netvářelo, že se to stane. Já jsem nastoupila na pedagogickou fakultu, obor hudební výchova a angličtina. No a nabídla se mi pomoc, co se týká klavírních doprovodů, protože klavírní doprovody, to je vždycky velká záležitost pro sbor, těch klaviristů není moc, kteří by měli čas a kteří by měli to schopnost doprovázet pěvecké sbor, protože tam jde samozřejmě o souhro s těma dětma a s tím sbormistrem. Takže se mi nabídla klavírní doprovod. A ono se to postupem času tak nějak dostalo až k tomu, že pak mě ten sbor předala a ten klavírní doprovod hrála ona mě. Takže moc krásně se nám to tak prohodilo a ona pak mohla odejít do toho mozekanského důchodu. Občas ještě pak vypomáhala, co jí zdravíčko dovolilo, a já jsem moc ráda za ten základ, co nám všeckém dala, co mě dala, a že v tým můžu pokračovat.
0: Od roku 2009 už jste sbormistryní pěveckého sboru Mládí z Litovle. Jak staré děti tam zpívají a jak se to vyvíjí? Já si myslím, že za tu dobu máte nějaký přehled o tom, jestli se nám mění ty děti nebo se nemění, jestli ta chuť do té muziky, do toho zpívání je pořád stejná.
1: Já jsem nejdřív převzala Mládí jako ten hlavní sbor, kde mám děti od 5. do 9. třídy, a k němu vlastně potom jsem převzala i přípravné sbor Benjamínek, kde jsou nejmladší děti, v současnosti děti z přípravné třídy a od 1. do 4. Jak se ty děti mění? Jo? No, mění se z toho dobu, která kolem nás běží a pádí, protože dokážou samozřejmě na těch chytrých pléšcích být jak dlouho by rádi, takže jsem zavedla zkoušky bez mobilů, protože jináč by se asi toho moc neodělalo, ale když tohle to odložíme, tak bych řekla, že ta láska k těm písničkám a k té mozece od těch dětí je srovnatelná, určitě. A že jim to pomáhá, jak se říká, mozeka pomáhá, když je nám špatně, když je nám smutno a když je nám veselo, tak to ještě znásobí. A ten sbor není jenom o zpívání, ale je o kamarádství, je o společné práce, protože to je opravdu mozekanská práce, která má své náležitosti a nemůžou se opomenout, tak potom, když se podaří krásný koncert, tak ten pocit z toho určitě převálcuje všecko ostatní a máme za sebou kus dobré práce, která nám udělala radost. A doufám, že nejen nám.
0: Jak často vystupujete s pěveckým sborem a co vlastně zpívá?
1: Dětské pěvecké sbor Mládí zpívá, jak já říkám ráda, od každého něco. Aby každá členka si tam našle to svoje, takže samozřejmě od lidových písniček, do kterých já jim se snažím decky zařadit a daří se mně to nejako hanácko, po každé samozřejmě nejako jinačí. Na Vánoce se nám to občas podaří, tak přes sem tam nejako latinsko, až po současno děcko zborovo tvorbo, například teď jsme měli na koncertě skladbe od pana profesora Jana Vyčara, a nebo předtím od pana profesora Pavla Klapila a tak dál.
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Iveta Navrátilová.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s Ivetou Navrátilovou, cymbalistkou, zpěvačkou, vedoucí hanácké mozeky Litovel, učitelkou a také sbormistryní. Už jsme si tady povídali o dětském pěveckém sboru Mládí z Litovle a vy jste sbormistryní také v Příkazích, kde vedete smíšený pěvecký sbor. Já často, když do Příkaz jedu, tak mě vždycky některé dámy zvou, že je nějaký koncert a moc rádi o tom povídají, jak si to tam užívají, jak je to baví.
1: Smíšené pěvecké sbor v Příkazích vznikl v roce 69. Fungoval zhruba do 80. let pod vedením pana Stanislava Žváčka, ale potom přerošel činnost. Pak se scházel akorát při příležitostech různých výročí obce Příkaze. No a v roce 2012 bylo další takový krásný výročí. Oslavovalo se 100 let budovy školy v Příkazích, no a sbor se dal dohromady, že na akademio, na cvičio, aspoň pár pěsniček, který zpívával kde se dávno s panem Žváčkem. Jenomže pan Žváček už nebyl a nebyl žádný sbormistr, který ho by mohl oslovit, až se to shodou okolností tato zpráva dostala ke mně. Pozvali mě na zkouško a protože zpívali hanácky pěsničky v úpravě pro smíšené sbor, tak už jsem tam s něma zůstala a po akademii se nám nechtělo rozpouštět sbor, ale zkoušelo se dál, takže jsme nacvičili na adventní vystoupení pár kolet. No a zjistili jsme, že chceme dál pracovat a z takové krátkodobé akce nebo krátkodobé spolupráce se veklubalo už 14 let.
0: Když říkáte o té touze vlastně pokračovat v takové práci dál, to musí přinášet hodně radosti, nějaké sounáležitosti. Myslíte, že to jsou ty důvody, co k tomu lidi táhnou, kromě té radosti z toho zpívání samotného?
1: Určitě, já si myslím, že to sdílení těch zboráckých zážitků, toho, že vám o něco jde a chcete to dobře zaspívat a chcete na tým koncertě, aby se to všecko povedlo, to neuvěřitelně stmiluje ten pěvecký kolektiv. Naša zkouška nezačíná úplně hned rozespíváním. Ona začíná o čtvrt hodiny dřív venko před školou, kde zkoušíme. Už jenom tím prvním povekládáním lidi se na sebe těší, sdílí spolu svoje starosti, radosti. Jsme taková jedna velká rodina. A to jsme rodina s hanáckou mozekou. A samozřejmě, aby té radosti bylo ještě víc, tak spolupracujeme. Čas od času pořádáme společný vystoupení, ať už adventní, nebo třeba před 5 rokama na výročí narození paní Langové v Příkazích.
0: Aktivit máte opravdu hodně. Sbormistryně, vedoucí hanácké muziky, učitelka a zároveň spousta těch aktivit, které děláte, tak jim věnujete spoustu svého volného času. Zároveň jste se ale za tu dobu stala maminkou a máte taky malé děti. Jak těžké je to v dnešní době, kdy je ten život takový rychlý, všechno toto vkloubit dohromady?
1: Bez podpory tatínka, které hraje také v mozece a hlavně babiček, dědečku a všech těch, kteří můžou pomoct třeba s hlídáním, tak bych si to určitě nedokázala představit. Já svoje děti samozřejmě do těch mozekanských aktivit také zapojuju, takže nejenom s hanáckou mozekou, kde se oblečou do kroja a přepadají si jako princezne a řeknou na mikrofon hanáckou básničko. Na našem výročí si aj zaspívalé písničko s celou mozekou jako solistky. Zpívají i v dětským pěveckým sboru. Starší dcera už je v první třídě, takže jezdí pravidelně na zkoušky.
0: Takže stejně jako vy jste vyrůstala s rodiči u toho hanáckého folkloru a u té muziky, u toho živého vystupování, tak k tomu vedete i svoje dcery? To je takový zajímavý koloběh.
1: Já si myslím a považuji to za naprosto přirozené koloběh, protože rodiče určitě chcou předávat svým dětem to nejlepší, co znají, to, co omijí. A já předávám mozeko, lásko k folkloru, tak stejně jako dělám já toto, tak jiní rodiče předávají lásko ke sportu a k různým jiným činnostem.
0: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc Iveta Navrátilová, cymbalistka, učitelka, sbormistryně a vedoucí hanácké mozeky Litovel.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Iveta Navrátilová, učitelka, sbormistryně, cymbálistka a vedoucí hanácké muziky Litovel je dnes ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Mně přijde, že i ten hanácký folklor je taková opravdu velká, široká rodina. Každý rok to můžeme vidět na setkání hanáků, kde se vás potká řada, přijedou i ti z Prahy, i ti z různých koutů, kteří se hlásí k hané a kteří jsou na ní hrdí. Vnímáte to takhle, že se to pomáhá jako ta rodina pěstovat, udržovat, živit?
1: Rozhodně já a my se vždycky na tady tyto setkání těšíme, ale není to jenom setkání hanáků, jsou to další různé akce. Já si myslím, že když jsou lidi naladění na podobno noto, tak si k sobě to cesto nando a pak se rádi potkávají při různých příležitostech a když si k tomu můžou ještě aj zatancovat a zaspívat, tak to je za mě úplně to nejlepší, co může být.
0: Jaký je pro vás ten přesah toho, kdy je to pro vás ta velká široká rodina, ta právě soudržnost, sounáležitost, nějaká úcta k tradicím hanáckým a k té rodné hroudě, ze které pocházíte, tak co to jako nese dál do té budoucnosti? Říkala jste, že ta doba se mění, tak je to udržitelné? Podaří se uchovat tady tohle?
1: Já věřím tomu, že jo. I když je možný, že ta forma se možná trošku bude proměňovat. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby jsme dávali pozor na to, co my přebíráme od našich předků, jaký písničky, jak to hrát, nebo jak nosit kroj. Protože oblíct si kroj správně, to je také docela důležitý. Je hrozně potřeba dívat se na to očema nejenom kritickéma, ale i laskavéma a když vidíme, že je někde něco možná trošičko jináč, než by mělo být, tak pojďme si to říct, aby jsme to předávali dál v té čisté podobě.
0: Vy sama, jak jsem říkala, v kroji za cymbál usedáte, hanácká muzika Litovel kroje nosí a hrdě. Jaké kroje máte? Jsou to ty z té oblasti Litovelska?
1: Jsou to z oblasti teďka Litovelska, Náměštska a Nákelska, protože naše členská základna není jenom z Litovle, ale pocházíme právě z různých dědin tady už teďka z širšího okolí.
0: Vy jste říkala, že jste hrdá na to, že jste hanačka, že máte hanou ráda, tak pojďme se trošičku pochválit na závěr. Co máte na hané ráda? Co máte ráda na hanačkách, hanácích? Jaký ten vztah k té krajině a k té zemi tady máte?
1: No, hanáci jsou hrdí, ale hanáci mají na co být hrdí a hanáci si umějí vážet své půdy a vlastně veškerého toho bohatství, který nám předává nejenom ta země, ale naši předci. Pro mě je hrozně důležitý, že vím, odkaď pocházeli moji rodiče, prarodiče, praprarodiče, že hrále, zpívale a že mě to mohle předat. To hanácký bohatství je nejenom v těch krásných písničkách, který například pan doktor Poláček pozbíral stovky až tisíce, tak na krujo, o které je potřeba se dobře starat a my se v tým vzděláváme. My se snažíme s ostatníma hanačkama a hanákama si předávat, aby jsme mohli to vlastně ochovávat dál a předávat potom našim dětům.
0: A vy zároveň tady celý ten rozhovor se mnou vedete v hanáčtině. To znamená, že i jazyk je to, co vy se osobně snažíte udržovat, ale to asi tak jednoduché není.
1: Je to čím dál složitější, protože ta doba kolem nás je taková, jaká je. Já se svýma rodičema mluvím hanácké, mluvíme tak doma. Bohužel ty děti už jsou ovlivněny jak školko, tak pohádkama, tak ostatníma děťma, kteří hanácké třeba nemluví, jo, a je to hodně těžký, je to hanáčtěno dál očet. A ač já na něm mluvím hanácké, one mě už odpovídají české, tak já přesto věřím, že ta hanáčtěna v nich je, že v nich zůstane, že jo, slyší jo, že jsou schopní hanácké zaspívat nebo říct básničko a že se k tomu třeba vrátí. Jo.
0: Vy hanácky mluvíte od malička?
1: Od malička.
0: Si říkám, jestli tohle není ten prvek, který se vlastně vytrácí úplně nejrychleji.
1: Asi je, ale já bych řekla, že v těch písničkách se dokáže ještě zachovat a potom mě udělá velkou radost, když slyším svou dcerko, jak si hraje s panenkama, jak jim zpívá Rosto, Rosto.
0: Říká Iveta Navrátilová, cymbalistka, zpěvačka, vedoucí hanácké mozaiky Litovel, učitelka, sbormistryně a hrdá hanačka. Moc děkuju za vaše povídání a přeju spoustu radosti a hodně sil do dalších let s hanáckou muzikou.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se těšit zase někde příště.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností Vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Vápené řeší problémy s opravou vodovodu. Řešení dnes se navrhnou zastupitelé. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Vápené na Jesenicku dnes budou zastupitelé jednat o komplikacích spojených s rekonstrukcí vodovodu. Ten předloni poničili povodně. Jeho rekonstrukce bude stát zhruba 82 milionů korun. Hotovo mělo být do konce roku. Dodavatel ale oznámil problémy. Pokračuje starosta Vápené Leoš Hanek za TOP 09.
2: Budeme projednávat postoj dodavatele, kdy nás upozorňuje, že bohužel na základě vývoje na Blízkém východě a celkově na růst cen jak pohonných hmot, tak materiálu a podobně by mohlo dojít k zpoždění stavby nebo k nezrealizování celé stavby nebo bohužel k navýšení cen.
0: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala více než 20 let. V těchto chvílích začíná jednání vlády. Dorazit by měl i prezident Petr Pavel. Z ministry chce projednat koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf na ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny, dodává Babiš.
3: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby jsme to mohli zapracovat do toho mandátu.
0: Na kolony se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici 35, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforů. Omezení podle ředitelství silnic a dálnic potrvá do poloviny srpna. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v Mexiku zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance, záložníka Lukáše Červa, pokračuje Douděra.
4: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že je jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. Jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku na silnici 44 u obce Rájec stojí porouchané nákladní auto. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to medardovské, i když už jsme slyšeli i výhled meteorologů na tento týden, spíš tak úterý, středa na Moravě, medardovské počasí a ochlazení, třeba jako vyhlídka pro všechny, kdo 28, 29, takzvaně neradi. 5 minut po 11. dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc má a nese datum 8.6. No a už brzy je tu termín letošního běhu, velkého běhu, kdy všichni běžci a běžkyně jsou úžasní, jak se píše v jednom sloganu. 13 13. v sobotu na Antonína. Nejen dopravní uzavírky, omezení, ale především olomoucký půlmaraton, co by velká událost, a masově navštívená akce. Tak doufám, i praktické informace bychom se mohli dozvědět za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Píše se 8. červnový den. Olomouc už se ovšem pomalu, ale jistě chystá na další velkolepý a masový ročník tradičně největší běžecké události roku, tedy ano, olomouckého půlmaratonu. Jaký bude letošní závod, kudy povede jeho trasa, na to se už budeme ptát. Já doufám, že těch nejpraktičtějších informací či odkazu se nám dostane od marketingového ředitele pořádající společnosti Ranček Jiřího Nečáska. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: No, olomoucký půlmaraton u nás i u vás ve městě i ve vaší agentuře patří mezi největší sportovní akce. Čím je podle vás výjimečný? Proč bychom si ho zájemci, účastníci, ale i příchozí diváci pasivní neměli nechat ujít?
1: Jedná se už o tradiční událost. Ten první ročník se konal v roce 2010 a letos poběžíme už po 16. A za ty roky se už olomoucký půlmaraton stal pevnou součástí kalendáře, myslím, že všech běžců v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se vlastně o druhý největší půlmaraton v České republice a myslím si, že se jedná o závod s evropským významem. On se vlastně bude konat v rámci už 5. ročníku projektu EuroHeroes, to znamená zveme na starty nejlepší evropské atlety. Takže určitě jedna z těch výjimečností je to, že diváci nebo i běžci, kteří se budou účastnit, se postaví na start s těmi nejlepšími evropskými atlety a můžeme sledovat strhující bitvu o další body do toho seriálu EuroHeroes. Já bych ještě zmínil, jestli dovolíte, ještě vlastně, že se třetím rokem jsme rozšířili, řekněme, ten půlmaraton na takzvaný festival. A to znamená, že během toho celého závodního dne jsou tam různé distance pro všechny možné věkové kategorie, takže

0: dostali do cíle v tom časovém limitu, ale musím říct, že letos ta účast je opravdu rekordní. My očekáváme nějakých 12 000 účastníků, kteří si připnou startovní číslo tu sobotu 13. června, kde my vlastně, jak už jsem tady zmínil, dělíme to na ty takzvané soutěžní běhy, kde bude nějakých 9 000 účastníků. A tam ta účast je opravdu celoevropská, kdy z Olomouckého kraje čekáme nějakou 1/3 účastníků a vlastně 60% je z Moravy, ale není to omezeno na Českou republiku. Na startu se objeví 62 různých národností, kde teda primárně to budou naši sousedi, Slováci, Poláci, Němci, Rakušané, ale budou tam i Britové, Američani, Francouzi a Španělé.
1: No teď možná už těm k praktičtějším věcem, ale co si dokážeme vybavit a jak si zodpovědět i tím, když se zeptám, jakou trasu letos účastníci v Olomouci poběží a jakékoliv jsou-li tam změny, bude v něčem jiná než v těch posledních ročnících, protože na leco jsme si zvykli stran dopravních omezení i jako aktivní běžci, co stran té trasy.
0: Tak v letošním roce tam vlastně nejsou žádné změny vůči tomu loňskému, no za ty roky je ta trasa vyladěná, vždycky chceme, aby byla velmi rychlá, je pro ty elitní běžce, tak pro ty hobby běžce a zároveň ukazovalo to nejkrásnější z Olomouce, a takže můžete počítat, že start a cíl a veškeré to hlavní dění bude na Horním náměstí a běžci při tom závodě obkrouží to širší centrum, ale podívají se třeba i na Klášterní hradisko, třeba 6x přiběhnou řeku Moravu a určitě jedno z těch nejkrásnějších míst je průběh smetanovými sady. Takže myslím si, že asi už obyvatelé vědí, kde se jak běhá a nechají se automobily doma a přijdou fandit všem běžcům.
1: Tak pozor, už 13. v sobotu, respektive v předchozích hodinách a pak v těch následujících, jak říkám, z toho plyne mnohé i ta praktická dopravní informace a tak. Všechno si myslím asi najdeme aktualizováno, názorně, pěkně, v klidu. Můžeme prostudovat, prozrať tě, kde nejlépe, prosím.
0: Určitě na webových stránkách, kde vlastně je sekce konkrétně věnovaná závodu, tam jsou velmi podrobně popsány veškeré omezení. My se samozřejmě snažíme ten dopad na město minimalizovat, takže všechny ty ulice zavíráme až dá se říct na poslední chvíli a okamžitě po doběhu nebo průběhu toho posledního běžce zase se vlastně velmi rychle uklízí a otevírá. Ale konkrétně jak která ulice, určitě se prosím podívejte na webových stránkách, vše je tam podrobně popsáno. Ty webové stránky jsou ranček.com.
1: www.runcz.com, ranček.com a marketingový ředitel komunikace agentury Ranček a Olomouckého půlmaratonu a dalších závodů Jiří Nečásek byl naším hostem po telefonu u nás v Českém rozhlase Olomouc. Díky, myslím, že vás neslyšíme naposledy v těchto dnech. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Taky naslyšenou, děkuji za pozvání.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: se vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: V roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

seriál, byla to ošklivka Katka, vzpomínáte ještě? A je to tak rok 2008, tehdy asi 14-letá už krásná mladinka Eva Farna a autoři Soukup Osvaldová, tandem a známý třeba ze spolupráce s Lucí Bílou. Jaký to je, ošklivka Katka a interpretka Eva Farna, Evička, 14-letá, 11 hodin 26 minut, už jsem tedy nahlédl v exkluzivní zatím rozhlasové předpremiéře do dalšího příspěvku a taky pro vás máme sympatiačku, jednu paní organizátorku šikovnou, mimochodem stojící za festivalem v parku ve Velké Bystřici, zdaleka ne ovšem sama. Byla tam ovšem povšechně moc pěkná atmosféra a sympatická v těchto krásných jarních dnech. Tak vás tam vezmeme za okamžik v dopoledním příspěvku Českého rozhlasu Olomouc. A teď do hudební historie ještě hloub. Za Stevie Wonder.

0: Studentek na půl, třeba na půl úvazku. A nebo na brigádu, by se to dalo přeložit. Part-time lovers, milenci, jenom tak na půl. Stevie Wonder, 11.30 přesně, 8.6. V Zámeckém parku ve Velké Bystřici se v sobotu konal další ročník festivalu Jsme z jedné planety. Tentokrát zaměřen na Japonsko. Počasí také v sobotu vyšlo a park byl zaplněn spoustou stánků, atrakcí, výstavami a hlavně zájemci, návštěvníky. Tak se pojďme za tou atmosféru ve Velké Bystřici v Zámeckém parku ohlednout teď v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jmenuji se Šárka Faltičko a mám Šáry Máry smyslohrárky, což je smyslové hraní pro děti. Podporuje zejména jemnou motoriku, dětskou kreativitu, představivost, ale taky soustředěnost a relaxaci.
2: Všiml jsem si nějakých žlutých plodů třeba a u toho byla včela, potom vodotrysku a jezírka, kde plavaly lekníny. Jsou to malá rozmanitá zákoutí, malá rozmanitá prostředí.
1: Aby se dítě rozvíjelo, dané aktivity. Někde třeba jsou suché materiály jako rýže nebo cizrna, obarvené potravinářským barvivem, a nebo třeba kinetický písek, vodní hrátky, ale také magická hmota Playfoam. A řekla bych, že ty materiály jsou právě super v tom, že děti, které je tak neznají, tak zároveň objevují skrze ty smysly různé ty světy a ty stanoviště, které tu jsou vytvořené.
2: Co to tady hrajete? Šachy to nejsou, jak jsem si myslel, spouzdálí?
3: Hrajeme Go. Je to desková hra tradiční pocházející z východní Asie, z Japonska a z Číny. A šachům se podobá v tom, že je to strategická hra dvou hráčů, abstraktní. Na rozdíl od šachů má mnohem jednodušší pravidla.
2: Vidíme tady jenom dva druhy těch kamenů.
3: Bílý kámen a černý kámen. Taky kameny se nehýbou, zůstávají na místě. Hra začíná na prázdné desce a kameny na desku během hry přibývají.
2: Začíná mi to připomínat piškvorky.
3: Úplně ne, jde o to uzavřít si co největší území na desce svými kameny. A zároveň se kameny navzájem mohou obklíčovat a zajímat.
2: Kde jste se tuto japonskou hru naučil?
3: Máme v Olomouci klub.
2: První stánek s občerstvením, kterým jím.
4: Jsme stánek Vegamenu a nabízíme jak vegetariánské, tak veganské varianty, také diety bez laktózu, bez lepku a na dnešní japonské téma máme miso polévku.
2: Miso polévka je jaká polévka?
4: Miso polévka je udělaná polévka z vřas, je tam vlastně i trošku kokosového mléka a máme ji s rýžovými nudlemi.
5: Jsem jedna z organizátorek, Petra Dokládalová. Festival má tradici od roku 2015 a to byl rok, kdy vlastně všechny tváře z výstavy Jsme ze stejné planety, kterou nafotil profesor Jindřich Štrajt, zasadili tady v tom parku svůj strom. A proto se dělá tady tento jakoby piknik nebo setkání, aby komunita lokální se propojila i s cizinci, kteří u nás žijou dlouhodobě.
2: Jaké národnosti už se tu za ta léta vystřídali?
5: Já sem chodím už od začátku, ale to teprve třetí rok, kdy to organizujeme vlastně s kolegyněma, protože předtím to organizovala Hana Bilářová a Josef Janeček. Tenkrát jsem sem jezdila zpívat právě s jedním Italem, takže byla zastoupena právě už Itálie, dělalo se Holandsko, dělali se Spojené státy, potom se dělala Afrika, protože tam máme zástupkyni z Ugandy, dělala se Jižní Amerika ve smyslu káva, tropy. Už jsme dělali i Brazílii, i Portugalsko.
2: Co vás v Japonsku zaujalo? Jste v kimonu?
5: Kimono mě zaujalo, ale nevěděla jsem, že se do toho člověk musí oblíkat 20 minut teda. A to ještě, že to nezvládnu sama, musela mi pomáhat tady paní Japonska právě. Nás zaujalo to, že jsme zjistili, že máme v Olomouci Ivo Batuška, který hraje na sestavu bubnu taiko japonsko.
2: Právě ho slyšíme.
5: Vede workshop, teď třeba jsme se stali fanoušky bonsai.
2: Prý je tady i kaligrafie. Když se tady tak porozhlednu, ne vše je japonské, ale řekl bych, že tím hlavním spojovacím elementem je pohoda a zábava pro děti, že rodiče s dětmi tu tak různě polehávají, posedávají, procházejí se a nacházejí různé činnosti, kterými se baví a možná vzdělávají.
5: I člověk, který nechce nic dělat a chce si přinést vlastní jídlo, tak klidně může přijít s dětma. Pro děti je tady udělán program, je tam cirkus bez šapito, jsou to různé aktivity fyzické, můžou si děti vyzkoušet akrobací na šálách, potom tam máme smyslohrádky, opičí dráhy, skákací hrad, který přivezla Charita a zapůjčila. Aktivit pro děti je tady poměrně dost, hlavně i proto, že my sami jsme matky a potřebujeme tady být s dětma. Takže je taky potřebujeme zabavit. Jakmile skončí workshop na bubny taiko, potom uděláme vernisáž Lidé z Akagi, což byla vlastně série fotek, kterou nafotil profesor Jindřich Štrajt v roce 95, kdy navštívil Japonsko. po té vernisáži potom bude flamenko, což by byl takový vlastně spojující moment jako s tou akcí, která bude příští rok. Budeme dělat Španělsko příští rok.
0: Fotky najdete na našem webu v rubrice Regionální stopař. Z Velké Bystřice Aleš Spurný, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

počasí v České republice, včetně Olomouckého kraje, jsme probírali třeba ve zprávách a průběžně probíráme a vždycky ujasňujeme, upřesňujeme v těch předchozích hodinách na těch hodin několik následujících. Ale vypadá to, že třeba při olomouckém půlmaratonu, no já myslím, že značka Ideal, možná lehce nad 20, spíš polojasno, ale postupně i nějaká mračna, ale i to budeme postupně upřesňovat nejen pro aktivní běžce, jež jsou všichni krásní a nádherní. To v Mexiku, kde už se všichni taky chystají, bude asi horko, nejenom sportovně, ale i stran atmosféry. No a v americkém Texasu, kde mají zázemí Češi v rámci mistrovství světa v USA a v Mexiku, tak tam je to vyloženě prý vlhké horko, sauna, saunička, ale třeba jim to pak na hřištích půjde mnohem.

0: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: též ikona 90. let píseně Seven Seconds. Třeba ze severu jako ochlazení od Nene Cherryové, ale zase na druhou stranu Afričan Usain Door. Seven Seconds, tak jenom malinkaté espresso, ale silné, na pár vteřin, nebo pořádně si vychutnat kafičku, třeba turka. A tušili jste, že kávu, kávičku můžeme vylepšit pomerančovou kůrou a taky třeba špetkou soli. Další tipy teď v minutce na kafe s Jarkou.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

to je asi metafora na lásku, cesty růžové, i když jak kdy, Michale Davide, tak ještě Schody z nebe. Prý jedna z nejslavnějších při oltáři od Terezy Kerndlové těsně před polednem a pak pár zastavení na cestách, nikoliv ovšem s růžovými brýlemi ve zpravodajství v realitě v Českém rozhlase Olomouc.

0: Zdravím všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Státní bezpečnost ho 11 let nezákonně věznila. Olomouc chystá přestavbu křižovatky ulic Pražská a Erenburgova. Na Svatý kopeček se sjedou Romové z celé republiky. Chystá se jejich pouť. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 27 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl bez právního podkladu internován v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem komunistické státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Jednání soudu sledovala reportérka Lenka Kratochvílová.
4: Dnešní rozhodnutí soudu je pravomocné. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. A to už dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Olomouc v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Erenburgova za zhruba 19 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Umístění přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání rušné čtyřproudé komunikace. V posledním vydání radničního periodika o tom informoval primátor či náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Olomoučtí radní vybrali návrh na vybudování parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. Současně řešili parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Ta by se měla projektovat v příštím roce. Doplňuje mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Parkovací dům v Hodolanech má být u největší olomoucké křižovatky ulic Lipenská a Hodolanská. Součástí má být i vysázené stromořadí a popínavá zeleň. S dalším parkovacím domem město uvažuje v ulici Poupětova a vyřešit by měl dlouhodobý problém s parkováním v této části města.
2: Na Svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i ze Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu, uvedla Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků.
3: Sport.
2: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka v pozici světové dvanáctky vstoupí tento týden do turnaje v německém Stuttgartu. Tím pro něj začíná část sezony na travnatém povrchu, který je dlouhodobě jeho nejoblíbenějším. Ve druhé polovině sezony by chtěl své dosavadní výsledky i pořadí v žebříčku ještě vylepšit.
6: Do té druhé části té sezóny, která začíná vlastně teď, tak jdu velice motivovaný a rozhodně se budu snažit dělat to maximum, jak už mimo ten kurt, tak na kurtě, k tomu, aby se mi ta druhá část té sezóny povedla dobře, uhrál bych nějaký body a abych zlepšil rozhodně svoji bilanci na Grand Slamech a zároveň si udržel tu slušnou výkonnost na turnajích Masters 1000.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete míjet na silnici první třídy číslo 44 ze Zábřehu do Mohelnice, stojí u křižovatky na Rájec.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Český rozhlas Olomouc vám přeje krásné poledne, přátelé. Dnes máme Medarda a s tímto dnem se tradičně pojí známá pranostika Medardova kápě 40 dní kape, která označuje období častějších dešťů, bouřek a proměnlivého počasí. No, na dnešek sice zrovna žádný dešť předpovídán není, ale jak to bude vypadat v těch dnech následujících, tak to zřejmě bude asi docela zajímavé. Ostatně vy, kteří se o počasí zajímáte, tak už asi tušíte anebo víte, že nás v polovině týdne opět čeká teplotní skok směrem dolů samozřejmě a také ty deště. My se na to ale vyptáme meteorologa podrobně dnes ve Dni v kraji po 17. hodině, takže ta předpověď bude určitě velmi důležitá a velmi zajímavá. Mimochodem, pokud se někdo z vás jmenujete Medard a slavíte svátek, tak blahopřejeme, všechno nejlepší. A jen připomínám, že tohle jméno znamená mocný, silný, statečný. Blahopřejeme a vše nejlepší i vám, kteří dnes slavíte své narozeniny. Jsou plné sluníčka, tak ať si ten krásný den opravdu užijete co nejvíce. Pokud jste v tuhle chvíli u telefonu, tak nezapomeňte už vytáčet číslo 221-555-444 a volat do písniček na přání. Popřejte těm, které máte rádi, kteří něco slaví, pozdravte je. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková, tu první písničku posíláme od Krištofu, nejen oslavencům, ale vám úplně všem.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání jsou tady, jsou pondělní, 8. červnové a my vás všechny vítáme při poslechu, zdravíme, pokud právě teď se dáte k obědu, tak přejeme dobrou chuť a mimochodem, pokud nemáte ve svém okolí žádného oslavence, nemáte kolem sebe žádné výročí, tak můžete slavit třeba Světový den oceánu, který na dnešek také připadá, anebo jenom tak slavit to, že máme hezký, příjemně teplý den, nebo alespoň snad i pro vás příjemně teplý. Teď už ale zdravíme první z vás na telefonu Písniček na přání, paní Jaroslava Skrnová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného rozhlasu. Všechny moderátory a paní Zvorinko, vám děkuji za vybrání písničky, která bude patřit i vám.
1: Děkujeme moc.
2: Chtěla bych tuhle písničku zahrát mojí sestřice paní Evičce Pasorkové z Olomouce, paní Zdeničce z Uničova, paní Evičce s manželem ze Strukova, paní Lidušce Stříglové z Dobravice a panu Ladičkovi z Kanárka Mastovačova. Všem přeji krásný den po tom včerejším deštivém, aspoň tady u nás.
1: Vy jste říkala, že vám tam i kroupy padaly dokonce.
2: I kroupy, kroupy, opravdu kroupy, tak jak hrachy, jak je hrášek zelený, tak takové kroupy padaly. Trvalo to asi půl hodiny, no hruza. Ale dneska už je krásně.
1: Na Krnovsku počasí pěkně řádilo teda, tak snad nenadělalo a ty kroupy žádné větší škody, doufejme.
2: No, doufejme, že ne. Děkuji ještě jednou za moc krát jako vybrání té písničky a všem přeji hodně štěstí a hlavně zdravíčka. Zdraví vás Jaroslava Skrnová.
1: Děkujeme moc za krásné pozdravy a písnička je taky pro vás. Opatrujte se tam. Naschledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Tak paní Jaroslava Skrnová, já už teď prozradím, vybrala Naďu Urbánkovou, Závidím, krásná píseň, tak si poslechneme. A my ji posíláme také dalším, které v tuhle chvíli už oslovujete i SMS-kově. Zahrajte prosím krásnou písničku pro maminku Anešku Budzikovou. Je to pro radost, pro potěšení, ať je brzy zdravá a v pohodě. Dcera Zdeňka, paní Anešku Budzikovou pozdravujeme.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví v tuhle chvíli paní Zdeničku z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já, Zorinko, děkuji, za, že jste mě vzala, a písničku pro radost a krásný sluníčkový den posílám Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, Ladinkovi do Tovačova s kanárkama a s pejskem, Jindřišce do Chropině, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic a Julince děkuji, do Přerova děkuji. Julinko, dík za přáníčko a písničku. A v zahradě se mě vše daří. 300 salátů jsem měla, polovinu jsem rozdala sousedům, kamarádkám. Mám 42 rajčat, už mají druhé patro, 40 paprik, 3 druhy, brambory kvetou, ale modlím se, aby nám nepřišly krópy.
0: Ano, ano, tak je jako všechno. V Krnově, víte.
1: No, no teď jsem to slyšela, tak jsou úplně, lituju ty lidi, no, když tak pěstuju a všechno je to, když to se mi už kolikrát stalo, no.
0: No.
1: Tak a všem vám přeji zdraví, kapičku štěstí, trochu naděje a každý den, ať se na vás někdo zasměje. Zorinko, děkuji za vybrání, písnička je i pro vás a těším se někdy opět naslyšenou.
0: Děkujeme velmi a srdečně pozdravuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Marcel z Mužek bude zpívat o tom, že láska je největší. Větší dar. Tak za chviličku máme tady také nějaké další SMS-kové pozdravy. K včerejším narozeninám posíláme písničku pro Ludmilku Malachovskou z Rožnova pod Radhoštěm. Milá Liduško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, splněné sny a přání, radost z každého nového dne, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Přeje milé Lidušce Malachovské, celá rodina Malachovská a Zelová. Blahopřejeme. Písničku posílá máme také pro manžele Poláškovi, slaví 50 let společného života. To je něco. Manželům Poláškovým chceme blahopřát. Za tu dobu se kde co změnilo, ale na vaší lásce vůbec nic. Přejeme vám těch let ještě mnohem víc. Přeji synové Jirka a Petr. Milým manželům Poláškovým k 50 společného života blahopřejeme.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc teď míří na cesty, protože právě na cestách je naše posluchačka paní Marta Zhavířová. Dobrý den, paní Markyčko.
4: Krásné odpoledne, Zorinko. No, jedu mašinkou, takže já si to potom přehraju. Mm-hmm. Chtěla bych pozdravit vás, moderátory.
3: Děkujeme.
4: A se vám daří při moderaci. Ať máte soukromí, prostě spokojené i pracovní. Zdravím taky do Krnova všechny rodáky, Aničku, Danu, prostě, kteří mě znají už od dětství. No a všechny oslavence taky zdravím. Písničku, která byla, posílám proto, že dneska už je pondělí a ta písnička bude, či ta neděle bude zase příště. Takže ještě bych tak chtěla pozdravit paní, která byla, je to asi 3 týdny, co jsem byla v Olomouci v rozhlase. No, mrzí mě, že nevyřídila, že jsem tam byla a že vás všetky pozdravuji.
3: Škoda,
4: potkala
3: škoda.
4: Jsem se tam akorát s Tomášem Kicielem, tak jsme si podali ruky tam na recepci. No a jinak se vám přeju, užívejte života, daru života a buďte šťastní a spokojení. A hlavně nebuďte falešní. To je všechno. Zorinko, děkuji, nashledanou.
3: Děkujeme moc za krásné pozdravy. Opatrujte se a dobrou
4: děkuji.
3: Cestu. Nashledanou. No a my v tuhle chvíli už přidáváme další vzkazy. Opět SMS-kové na telefonu 723 70 33 51. Krásný teplý den přejeme do rozhlasu. Prosím pěkně, zahrajte písničku našim drahým a milým přátelům, na které moc a moc myslíme. Je to Janička a Jiří Pospíšilíkovi z Roštění, Lidunka Loníčková z Olomouce, Maruška z Krásné Kroměříže, panu Jiřímu z Litovle a panu Břetíkovi Pískovi. Všem pevné zdraví, prožité v čase třešní a jahod a radost z každého dne. Ze srdce přeje z lásky k bližnímu Věrka Halousková s Adámkem. Pěkný pozdrav letí ke krásným dnešním narozeninám milé synovci Petrovi Brenkusovi z Bruntálu. Petře, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku. Tak to Petrovi Brenkusovi přeje strýc Pavel a teta Eva ze Štáhle. A ještě pozdrav a ten letí paní Růžence Šléhofrové z Mohelenice. Dnes slaví narozeniny. Milá Růženko, přejeme ti hodně štěstíčka, lásky a hlavně pevné zdraví. Růžence Šléhofrové blahopřejí Navrátilovi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Ta další to bude Šuplíkovka jako vyšitá. Zpívat bude Ljuba Hermanová a písničku vybíral pan Petr z Přerova. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji vám za výběr písničky. No a pozdravuju všechny posluchače a samozřejmě ty svoje stály paní Irenu Dohulína, paní Milenu Dobroumová, paní Hanu do Moravského Berouna, paní Elíšku do Václavova a manžele Zetkovi, paní Zdenu a pana Václava do Lipníku nad Bečvou. Doufám, že se písnička bude líbit a budu se těšit opět zase někdy naslyšenou.
1: My se budeme těšit také, tyhle šuplíkovky jsou zkrátka báječné. Já mám ráda Políra. Pustíme si a zavzpomínáme. Mějte se moc krásně, nashledanou.
2: Děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: Pan Petr z Přerova vybíral a zdravil. My tuhle písničku k narozeninám posíláme také Kubovi Vodičkovi z Dolních Kounic. Kubo, přejeme vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, úspěchy ve studiu a ve všem, co máš rád. Přeje babička ze Žulové, blahopřejeme Kubovi Vodičkovi. Zítra, včera slavil svůj krásný svátek, nebo slavila krásný svátek Ivetka Ondráčková ze Židlochovic. Milá Ivetko, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, úsměv na tváři, ať každý den sluníčko rozzáří. Přeji všichni blízcí, Václav, dcery Agneska, Beatka, rodiny Ondráčková, Malachovská a Zelová. Blahopřejeme Ivetce Ondráčkové a ještě pozdrav a blahopřání k nádherným jubilejním narozeninám. Posíláme paní Marušce Láznové. Přejeme pevné zdraví a jsme samé šťastné další dny. To ti, milá Maruško Láznová, přeje sestra Věra a celá rodina. Blahopřejeme.

tak kde se, když seš v novým kabátě, byl fášák, jakžeš má.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak tohle byla krásná šuplíkovka Ljuba Hermanová, tak ta si opravdu ty skladby dokázala užít. No a my teď máme na telefonu paní Zdeničku a pana Václava z Lipníku nad Bečvou. Zdravíme vás, dobrý den.
2: My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova, že mu děkujem za písničku a my mu to vracíme a hlavně hodně zdravíčka mu přejem. A zrovna aj sousedce Ivetce Kudovej, včera bylo Ivetky. Tak všetko nejlepší a hlavně to zdravíčko.
1: Blahopřejeme. Ano, ano, blahopřejeme moc a hlavně to zdravíčko a stále tak dobrou náladu a optimismus přejeme také vám, paní Zdenička, pan Václav
2: aj vám.
1: Z Lipníku nad Bečvou. Děkujeme.
2: Ano.
1: Naschledanou.
2: My taky děkujeme vám za všechno.
1: Moc pozdravujeme. Pěkný pozdrav letí také do Bohuňovic a je to Lidušce od kostela. Milá Liduško, za perfektní, famózní a velice chutnou rybízovou buchtu moc děkujeme. Lidušce z Bohuňovic od kostela děkuje Jarda, píše, je skvělá. Pěkný pozdrav letí také milým seniorům z klubu ve Vápené, kteří budou slavit své narozeniny v měsíci červnu. Všem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Tak to vám, milí seniori, přeje klub seniorů Vápená, blahopřejeme. Hezká písnička patří také paní Jiřince Melhubové, která dnes slaví narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. Přejí holky z kuchyně, mateřské školy Moravičany.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností Vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do Doubravice teď míříme, protože je s námi na telefonu Písniček na přání paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát k dnešním narozeninám paní Marušce Láznové do Nového Malína. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení sestře Věrce Činkové, Jarušce Pospíšilové a Doložce Lojzovi Kvapilovýmo a do Palonina Jarce Pazirové a Jirkovi a holkám Švecovém a Aničce Kalabisové. A ještě bych chtěla do Zábřeha paní Emilce Horákové. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji, pěkně mějte se hezky. Zase někde nashledanou Gotwaldovi.
2: Srdečně zdravíme, doufám, že jste se tam u vás v Moravičanech užili o víkendu den regionu Mohelnicko, že se to aspoň trošku vydařilo. Mějte se krásně, nashledanou. Paní Ludmila z Doubravice byla s námi. Pěkný pozdrav pošlete prosím paní Božence Lindnerové. Přejeme jí krásný poslech písniček na přání. Paní Boženko, zdraví Zdeňka s Toníkem. Moc pozdravujeme. Zahrajte prosím všem, kterým nikdo nezahraje. A držte mi palce v hřebíkách. Písničku posílá pan Robert. Zahrajte prosím hezkou písničku paní Lidušce Loníčkové z Olomouce. Paní Liduško Loníčková, posíláme vám krásný pozdrav a veliké poděkování za písničku. Posílají Honza a také Lidka. Zdravíme i z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Eva Olmerová dospívala, taková vzpomínka na Edith Piaf. My teď ale pošleme další pozdrav. Paní Maruška z Olomouce je teď s námi. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a moc vás prosím o zahrání písničky Pro radost pro mě a pro moji maminku Mařenku Recovou ze Hvozda, která je teď v domově důchodců v Bouslavicích, takže jí posílám tady tu písničku Pro radost a pro dobrou náladu. Mami, moc tě zdravím a doufám, že jsme tě včera nějak neutahali na tom Javoříčku a že seš v pořádku. Měj se krásně a všem v domově důchodců taky posílám tady tu písničku. Mějte se moc pěkně a moc vám děkuju.
0: Milá setkání určitě vždycky potěší, to především. Pozdravujeme moc, to byla paní Maruška z Olomouce a hrajeme pro paní Marušku Recovou do Bohuslavic toho času a pozdravujeme i vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Divokej horský tymián Pavel Žalman Lohonka si zaspívá. Krásný hudební pozdrav posíláme pro radost a pro potěšení a pro krásně prožitý den. Také Danušce Vidrmanové do Uničova a Marušce Heroutkové do Senice. Děvčata, moc vás obě pozdravuje Věra. Do Mohelnice hrajeme pro Stanislavu Zatloukalovou. Stáňo, ať máš zítra krásný den. Svůj svátek oslav s úsměvem, štěstí, zdraví a pohodu ti přeje Anna. Zdravíme Stanislavu Zatloukalovou z Mohelnice a v tuhle chvíli už divokej horský tymián Pavel Žalman Lohonka a určitě ještě prostor pro další vzkazy.

0: Pavel Žalman, Lohonka, mimochodem tady v Olomouckém kraji ho už hodně brzy budete moct slyšet třeba v Litovli na Hanáckých Benátkách, kde bude vystupovat. Tuším, že to bude už teď v půlce června, tak zkuste si pohlídat, pokud by jste Pavla Žalmana Lohonku chtěli vidět a slyšet zpívat naživo. Stojí to za to. Ale teď už zdravíme pana Laďu Stovačová i s kanárkama. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím vás ještě jednou. Děkuji vám za vyhrání písničky. Děkuji vám, že jste mě vzala. Zdravím Český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Jaroslavě Doknova, co mě před chvílou hrála, panu manželům Kubičkovi Dověrovan, paní Mileně Dobromova, paní Lidusce do Olomouca, panu Jiřímu do Litovle. Děkuju vám za písničky, co se mě hrají. A mé sestře do Kropině. Všetkem přeju hodně a hodně zdraví, štěstí rodinné pohody. A se vám tady jadně. Děkuju moc krát, paní doktorko.
0: Moc.
1: Budu pokračovat až si večer nebo zítra.
0: Moc vás pozdravujeme. Pane Ladíku, a to je dobře, že přátel je opravdu požehnaně, tak to je krásné. A my, co sledujeme stav vašich, početní stav vašich kanárků a těšíme se na informace o nich, tak já musím říct, že jste mi sdělil, že už jste se tady přehoupli přes stovku.
1: Přes stovku 102.
0: 102.
1: A uvidíme, jak to bude dál. 6 nebo 7 je mal. Se tento týden línout, mají 5-6 vajíček, tak jsou zvědavé, jestli budou všechno uplozeny a skončím s tím.
0: A končíte.
1: Protože už muž mě zežero. Důchod mě na to nestačí pomáhat.
0: Jo.
1: Na to půjdu na věc a všechno.
0: To věřím, že...
1: Ale to je dobrá.
0: To je dobrá investice, zabava, je to krásné, určitě.
1: Ale investice je to špatná pro mě. Já to rozdám nebo po cenu prodám, ale to mě baví, to mě řeje u srdce.
0: Ale je to velikánská radost a moc vám to přejeme. Tak hlavně, ať se vám daří i kanárkům, ať se o ně můžete dobře starat, tak ať jste co nejvíc zdraví a moc vás pozdravujeme i z Českého rozhlasu tak, Olomouc.
1: Děkuju moc krát všem.
0: Nashledanou.
1: Děkuju za písničky.
0: Pozdravujeme moc. My vás taky máme rádi. Ahoj, nashledanou. Pan Laďa Stovačová a zdravíme i kanárky. Ještě tady máme jeden vzkaz, který nám přišel opět SMS-kově, takže vyřídíme, pošlete krásnou písničku milé sestře Božence Petrželové. Ráda bych jí poděkovala za uspořádání srazu Holoušů, nebo u Holoušů. Byl to krásný den a za všechny moc a moc sestře Božence Petrželové děkuje sestra Olga. Tak také moc pozdravujeme a teď už přijměte pozvání k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc ve 13 hodin. Pak vás čekají osobnosti Česka. Tentokrát si s Naďou Konvalinkovou bude povídat pondělní moderátor pořadu Oskar Hess. No a ještě si poslechněte Michala Tučného, Báječná ženská.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouckém kraji se snížila nezaměstnanost, hygienici kontrolují kvalitu vody v Plumlovské nádrži a na Poděbradech. Šumperské muzeum vystavuje nejcennější sbírky ke 130 letům své historie. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty až 27 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku, pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
2: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
1: Soud dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl nezákonně držen v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
3: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
1: Hygienici dnes odebírají vzorky vody z Plumlovské nádrže na Prostějovsku, taky z jezera Poděbrady na Olomoucku. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice.
4: Kvalitu vody na Poděbradech i v Plumlovské nádrži hygienici po posledních měřeních ohodnotili v obou případech prvním nejlepším stupněm z pěti možných. Výsledky všech kontrol jsou k dohledání mimo jiné i na webu koupací-vody.cz. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Nejcennější a nejzajímavější předměty z muzejních sbírek, které připomínají klíčové okamžiky historie instituce, představuje na nové výstavě Vlastivědné muzeum v Šumperku. Expozici jeho zástupci připravili při příležitosti 130. výročí muzea. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nemění, Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní auto budete mít na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice. Stojí u křižovatky na Rájec, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrál hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teďkon trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam rámani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den,

0: A prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladí v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět. No,
2: právě. Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: sedělo
3: se
2: jako,
3: všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se máte stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle ve Švandově

0: Verle, právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
1: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
0: Jo.
1: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. A... Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
0: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
1: Víte, co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
0: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
1: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
0: Co mi je.
1: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: To... Jo, takhle, jasně.
1: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, že vlastně ničeho nedočte, no.
0: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
1: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
0: Jo.
1: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
0: Mm.
1: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
0: Jasně.
1: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty...
0: Porty.
1: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvil.
0: Hmm.
1: Nechápu to.
0: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
1: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
0: že chodí
1: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
0: A chodilo se do divadla, že jo?
1: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéf-režisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí
0: samo.
1: Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově u Faustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: ano,
2: protože
1: ano, Polaví,
2: mě přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policaj, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v regionu klesla. Zastupitelé Vápené na Jesenicku budou jednat o problémech spojených s obnovou vodovodu. V galerii kina Retro v Zábřehu představí práce mladých výtvarníků. Oblačno až zataženo, déšť, přeháníky, teploty až 27 stupňů Celsia a slabý později mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Úřady práce v regionu na konci května evidovaly 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy regionu vykázalo Jesenicko, naopak nejnižší byla na Olomoucku a na Prostějovsku. V celém Česku v květnu oproti minulému měsíci klesla nezaměstnanost o desetinu procentního bodu na 4,8%. Ve Vápené na Jesenicku budou dnes jednat zastupitelé o komplikacích spojených s opravami vodovodu. Předloni ho poničili povodně. Práce na obnově budou stát zhruba 82 miliony korun. Hotové by měly být do konce roku. Dodavatele ale oznámil problémy. Pokračuje starosta Leoš Hanek za TOP 09.
2: Budeme projednávat postoj dodavatele, kdy nás upozorňuje, že bohužel na základě vývoje na Blízkém východě a celkově nárůst cen jak pohonných hmot, tak materiálu a podobně by mohlo dojít k zpoždění stavby nebo k nezrealizování celé stavby nebo bohužel k navýšení cen.
0: Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho komunistická státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
3: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl obětí nezákonného zbavení osobní svobody. Přestože nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán za formu vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
4: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
3: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Práce mladých výtvarníků ze základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu budou od dnešního odpoledne k vidění na nové výstavě v minigalerii zábřežského kina Retro. Vernisáž začne v 17 hodin, více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Vernisáž nové výstavy v kině Retro uvede současný multioborový umělec a performer Petr Válek. Součástí vernisáže bude také hudební doprovod. Výstava potrvá do konce srpna.
6: Sport.
0: Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc zvítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přeháňky, déšť, místy i bouřky, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova, stojí na 30,5 kilometru za exitem Olšany u Prostějova. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak se
6: se nám to blíží už od středy za týden, tedy ve středu 17. června. Odstartuje výroční 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc živě. Tentokrát ale nikoli v našem velkém studiu, ale přímo v letním kině v Olomouci. A hosté budou skutečně skvělí. Alibaba, Malina Brothers, Robert Křesťan a Druhá tráva. Vy můžete být u toho, protože vstupenku na tento 200. koncert živě pro vás tady máme v Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc a vy za chvíli budete moci získat. A nebo máme tady knihu Kouzlo islandské noci, krásný napínavý román o cestě do neznáma. Máme tady blok s propiskou, porcelánový hrnek s naším logem, flešku, spoustu CDček třeba s hlasem a nahrávkami Ladislava Lakomého a nebo CD Vůle žít Richarda Pachmana. Velice motivující CDčko i to můžete získat. Stačí vytočit telefon k nám do studia 221 555 444 a správně zodpovědět tři soutěžní otázky. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, hřebíky, vítejte při poslechu, zdravíme vás všechny. Tak pojďme soupět do hry, o cenách jsme mluvili, jsou nové pro tento týden a řekla bych opravdu velice krásné, stojí za to. Takže můžeme začít, telefon ještě jednou připomínám pro vás, kteří jste třeba přišli až posléze k našemu vysílání 221 555 444. Pozor, 10-vteřinový časový limit a nutné pro výhru jsou 3 správně zodpovězené otázky. Tak jdeme na to. První je na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je František Janušovice, já zdravím.
2: Dobrý den, pane Františku, vítejte ve hře. Takže 10 otázek.
3: 4, prosím.
2: Otázka číslo 4. Nedávno jsme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc navštívili kostel svatého Jiljí. Tento novodobý chrám stojí jen kousek od Olomouce. Kde to je? Kostel svatého Jiljí. Tak buď jsou to příkazy, anebo za B Křelov Břuchotín, anebo za C Velký Týnec. Co myslíte?
3: Tak já to budu hádat, to jsem neslyšel, tak Bčko.
2: Dáváte Bčko. Když nevím, tak dám za B, říkáte zlatou střední.
3: No, ano. Jo.
2: Je to tak. Dobře, pojďme dál.
3: Děkuji, možná jsem něco zaslechl, no, ale uvidíme. Tak dáme 5, prosím.
2: Tak tentokrát se podíváme na hrad Trosky. Jak se říká dvěma věžím hradu Trosky? Mm-hmm. Tak buď za A starosta a starostová, nebo za B Milan a Milena, anebo za C baba a pana.
3: Jo, to Cčko.
2: A vy jste tam byl určitě, víte?
3: Ne, nebyl, ale tak jenom jsem dával tak pozor, že teď už to snad vím, že baba a pana.
2: Baba a pana. Veliký potlesk, dobře. A to třetice?
3: No, tak dáme tu 6.
2: Tak teď se trošku podíváme na mapu světa po našich oceánech. Ano, mám tady 3 oceány. Severní ledový, potom Indický oceán a Tichý oceán. A vy mi řekněte, který z těchto 3 oceánů je svojí rozlohou nejmenší a také je nejmělčí. Takže nejmenší a nejvíc mělký je Severní ledový. A nebo za B ten Indický, a nebo za C Tichý.
3: Já zkusím Bčko.
2: Indický oceán, říkáte, že je nejvíc mělký a také malý, nejmenší. Indický oceán, to je ale pořádný.

0: Když je někdo autokrat, tak to znamená, že je to za A milovník starých veteránů, nebo za B samovládce a diktátor, a nebo za C je to samohybný stroj. No?
1: Bečko,
0: ano, ano, samovládce a diktátor. Tak, výborně, tak pojďme dál.
1: Tak vezmeme další 9.
0: Otázka číslo 9, říkáte. My jsme vás zvali na speciální a zveme, a před chvilinkou to také bylo řečeno, zveme na speciální jubilejní koncert živě Českého rozhlasu Olomouc, který se příští týden ve středu od 17.30 bude konat v letním kině v Olomouci. Od 17. hodiny tedy už můžete přijít do letňáku a my tady pro vás máme VIP vstupenky. A já se ptám, když jubilejní koncert živě, tak kolikátý to je? Je to stý koncert živě, anebo dvoustý koncert živě, anebo třístý? Před chvilinkou stý koncert živě, jenom, tak to nám moc nepřejete. Dvoustý koncert je to. Před chvilinkou jsem to zmiňovala. No bohužel, tak nedá se nic dělat. Mějte se hezky. Naschledanou. Jak se vyplatí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc? Vše je vždy řečeno. No ale pojďme pokračovat dál. Dobrý den, Hřebíky, Český rozhlas Olomouc.
2: Dobrý den, Honza Prostějova.
0: Dobrý den, pane Honzo. 1, 2, 3 a potom je tady 7 a 8.
2: Tak 1.
0: Tak já vám teď řeknu text jedné písně a budeme hádat jméno zpěvačky. Zpívá se tam: V stínu kapradiny spal, svět pod hlavou měl, v stínu kapradiny sněl, vím o mě ne, žel. Naspívala Jana Kratochvílová za A, Petra Janů za B, Lucie Vondráčková za C.
2: Tak je to za A.
0: Jasné, ano, tady jsme doma. Tady je to skladba z roku 1981. Tak. Další?
2: Vojku.
0: Které pohoří se táhne podél západu Jižní Ameriky? Takže máme Jižní Ameriku, západní část, a to pohoří, které se nad tím celým západním pobřežím Jižní Ameriky tyčí, se nazývá za A Parnas, za B Atlas, za C Andy. Jsou to Andy, ano, možná by třeba někdo také řekl Cordillery, a to je vlastně ale celé to pásmo, které se na západě táhne od Aljašky až po Jižní Ameriku, no a právě to jihoamerické území se nazývá, nebo tady se tohle pohoří nazývá Andy. Tak velký pokles. Tak a teď do třetice.
2: Prosíme tu 7.
0: Otázka číslo 7. Jestli pak jste četl nebo viděl Vančurovo Rozmarné léto? Asi
2: no,
0: víte, víte, o co jde. Komu v této knize patří říční lázně? Říční lázně patří za A Antonínu Důrovi, nebo za B Rochovi, nebo za C Hugovi.
2: Tak to jste mi nachytali, takže zkusíme za C.
0: A za C je... Je to Ačko Antonínu Důrovi. No škoda, škoda, škoda.
2: Tak kousíček
0: před výhru, tak příště na shledanou. Teda, tak jsme si nějak zastavili dnes vždy krůček před výhrou. Nevyšlo to, ale ty pondělky bývají vždy takové rozjezdové. Zbývají nám tady 2 soutěžní otázky, ty nám přicházejí do dalšího kola, do toho zítřejšího. Budeme se na vás těšit v Hřebících opět po 14. hodině.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Za chvíli vám představíme nově otevřené muzeum v Moravské Třebové. Je opravdu zajímavé.

0: Tloustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: teď si představte takovéhle sbírky, třeba egyptská mumie mladé ženy, anebo sbírka japonských mečů, anebo třeba mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Tak tohle všechno a mnohé další najdete v nově opraveném městském muzeu v Moravské Třebové. Návštěvníkům se otevřelo po 2 letech, my vám ho teď představíme.
1: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská, prostě vůbec mumie, ta naše RR, prostě budova muzea prokoukla.
2: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
3: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister. A narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem ukázat krajinu, krásu a rozmanitost cizích kultur.
2: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
4: Expozice je rozdělená do 5 sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
2: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Hereret, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty a u každé hry je jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí nebo japonské meče. Celou budovu nechalo město uvnitř zmodernizovat a obnovit za zhruba 70 milionů korun. Hlavní záměr byl vrátit interiéry do původní podoby, říká ředitelka muzea Monika Marhounová.
5: Původní stav znamená hlavně povrchy, protože v 90. letech tady probíhala velká rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že budova byla silně postižená dřevomorkou, museli veškeré dřevěné prvky jít pryč. Parkety, které byly v expozicích, musely jít pryč, byly nahrazeny vlastně dlažbou, stejně tak bylo zničeno teraco původní a vznikla vlastně dlažba po celé budově.
2: Jak se muzeum po úpravách změnilo, docenuje pan Albín.
6: Řekl bych, že teďka to je o hodně jako lepší, no. I to moderní zpracování nebo těch světel a jako celkově.
2: Muzeum je otevřené denně mimo pondělí. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Z Chudobína se za malou chvíli vypravíme, tedy z Moravsko-Třebové se vydáme do Chudobína. Je to obec proslavená hned 3 kostely a my se tam vydáme za chvíli v našem seriálu o panských sídlech.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

0: Tohle byly Mandreže, teď už míříme do Chudobína, obce, kde stojí nejen tři kostely, ale pozor, také zámek obklopený hezkým parkem. Z několika zdrojů na internetu se můžeme dočíst, že tvrz jako předchůdce zámku pochází z roku 1448. A co zjistil výzkumný tým na Univerzitě Palackého v Olomouci, poví jeho vedoucí historik David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: První písemná zmínka o tvrzi v Chudobině není k roku 1448, ale 1447 to asi není takový problém. Ale my se domníváme, že tady tahle zmínka z roku 1447, zmínka v pramenech, je omylem. Je to z toho důvodu, že před rokem 1447 permanentně se v Chudobině připomíná dvůr a po roce 1447 zase v pramenech se neustále připomíná na pouze dvůr a ne tvrz. Takže se domníváme, že ta zmínka z roku 1447 o tvrzi v Chudobině je omylem a správně mělo být uvedeno, že se jedná o dvůr.
3: A tvrz tam tedy byla?
2: Tvrz tam byla, ale je doložena později. Poprvé věrohodně tvrz v Chudobině máme doloženu až v roce 1481. Zároveň se uvádí tvrz a dvůr. Předtím byl jenom pořád dvůr s výjimkou roku 1447 a od roku 1481 tvrz a dvůr. Takže se rozlišují dvě sídla.
3: Dnes tam tedy stojí ten výrazný čtyřkřídlý novorenesanční zámek, reprezentativní budova, bohužel v trochu horším stavu, alespoň když jsem tam minule se byl podívat. Kam můžeme situovat tu tvrz a jak si ji můžeme v porovnání s touto velkou stavbou představit?
2: To je velký problém. Kde ležela původní tvrz v Chudobině? Zda se nacházela v prostoru budoucího zámku, anebo ležela v prostoru hospodářského dvora. Nelze to jednoznačně rozhodnout, ale domníváme se, že pravděpodobně ta původní tvrz ležela v prostoru současného hospodářského dvora a následně někdy během 16. století došlo k výstavbě nové tvrze v prostoru budoucího zámku. Ten objekt se jako tvrz připomíná až do poloviny 18. století a teprve po polovině 18. století se objevuje ve vztahu k Chudobinu pojem zámek.
3: Co vás vede k této domněnce o situaci tvrze?
2: Vycházíme hlavně z rozboru starých map, kdy ty cesty v rámci Chudobína směřovaly právě k tomu hospodářskému dvoru. Takže se domníváme, že v prostoru toho hospodářského dvora nebo v části hospodářského dvora pravděpodobně stávala původní tvrz v Chudobině, když ta hlavní cesta přes vesnici směřovala právě k tomuto objektu, že to dává smysl. Ale rovnou bych chtěl říct, že jednoznačné důkazy nemáme.
3: Dnes je Chudobín, řekl bych, výstavní obcí, samozřejmě i díky těm třem kostelům, které tam stojí, byla významnou i v době té tvrze a je to místo spojeno třeba s nějakými zajímavými osobnostmi šlechtici.
2: Že by se jednalo o tak významné panství, jak třeba bylo bouzovské, štemberské nebo úsovské, to tvrdit nemůžeme. Ale v pozdější době, teď myslím třeba v raném novověku, chudobinské panství svůj význam mělo, kdy ovládalo okolní krajinu, ale bylo násobně menší než třeba bouzovské panství.
3: Návštěvníka tohoto místa mohou také zaujmout erby umístěné na fasádě hospodářského dvora.
2: Tato skutečnost starší badatele velmi mátla, že oni se domnívali, že právě existence těchto tří erbů ze 16. a 17. století dokládá, že v prostoru hospodářského dvora stála tvrz. Ale měli bychom si uvědomit, že ty erby jednoznačně dodatečně byly přesunuty na současné místo. Já se domnívám, že původně tyhle erby byly v prostoru současného zámku a při některé z rekonstrukcí bylo těm stavebníkům líto ty erby úplně vyhodit, takže je tedy sundali a přesunuli je do místa toho hospodářského dvora. Jedná se o erby majitelů chudobinského panství Václava Gájovského z Gáje z roku 1595, Matejáše Volčinského z Volčína z roku 1652 a Vavřince Jana Rudavského z roku 1662.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se zastavíme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a předáme nové zprávy. Třeba o tom, že olomoučtí zastupitelé zvýší daň z nemovitosti, ale jenom někomu. Tak si poslechněte podrobnosti v 15 hodin za 4,5 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Zastupitelé zvýší daň z nemovitosti pro dva problémové domy v Olomouci. Olomoucký magistrát kvůli nácviku výpadku elektřiny omezí provoz. Tenista Jiří Lehečka tento týden vstupuje do turnaje v německém Stuttgartu. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 27 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Samospráva Olomouce zvýší daň z nemovitosti pro opuštěnou vilu v Blanické ulici a dům ve čtvrti Černovír. V budovách přespávají podle zástupců města bezdomovci a narkomani. Vyšším zdaněním chtějí zastupitelé přimět majitele nemovitostí k nápravě. Začne platit od příštího roku. Více náměstek primátorky Otakar Bačák z hnutí Společně.
7: Podotýkám, že zejména v tom druhém případě tam vidíme, že ten vlastník té nemovitosti činí už nějaká opatření, takže pokud uvidíme posun k odstranění těch závad, tak zápětí na to jsme připraveni i opět snížit ten koeficient.
5: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Olomoučtí radní vybrali návrh na vybudování parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. Současně řešili parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Ta by se měla projektovat v příštím roce, doplňuje mluvčí radnice Jan Horejš.
8: Parkovací dům v Hodolanech má být u největší olomoucké křižovatky ulic Lipenská a Hodolanská. Součástí má být i vysázené stromořadí a popínavá zeleň. S dalším parkovacím domem město uvažuje v ulici Poupětova a vyřešit by měl dlouhodobý problém s parkováním v této části města.
5: Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska, chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodím vše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužitý bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu, uvedla Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků.
6: Sport.
5: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka v pozici světové dvanáctky vstoupí tento týden do turnaje v německém Stuttgartu. Tím pro něj začíná část sezony na travnatém povrchu, který je dlouhodobě jeho nejoblíbenějším. Ve druhé polovině sezony by chtěl své dosavadní výsledky i pořadí v žebříčku ještě vylepšit.
9: Do té druhé části té sezóny, která začíná vlastně teď, tak jdu velice motivovaný a rozhodně se budu snažit dělat to maximum, jak už mimo ten kurt, tak na kurtě, k tomu, aby se mi ta druhá část té sezóny povedla dobře, uhrál bych nějaký body a abych zlepšil rozhodně svoji bilanci na Grand Slamech a zároveň si udržel tu slušnou výkonnost na turnajích Masters 1000.
6: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Bude se měnit na mírný západní a bouřkách zesílí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V úzovku dálnice D1 opravují dělníci na trase Ostrava-Brno. Pracují před Lipníkem nad Bečvou mezi 300 a 297 kilometrem v pravém pruhu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V mateřských školách v Česku se v příštích letech výrazně změní počet dětí a některé školky to pocítí dříve než jiné. Nová aplikace ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ubývat a kde naopak poroste tlak na kapacity. Podrobnosti z mateřských škol vám nabídneme za chvíli tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Míříme do mateřských škol, respektive se alespoň podíváme na počet míst v mateřských školách, které budou v Česku potřeba za 5 nebo za 10 let. Tak tohle by měla odhadnout a odhalit nová aplikace ministerstva školství a na tuto otázku má nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou mateřské školky přetížené a kde naopak začne kapacit přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech. Pojďme se na tuto aplikaci teď podívat.
1: Tady děti vaří srncema. A co vaříš?
2: Palačinky. Pomazám.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Už dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny 3leté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto spustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům, v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Komunistický státní režim ho 11 let nezákonně vězněl. My vám podrobnosti přidáme už za malou chvíli tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc.

Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cimbál a husle se tentokrát zaměří

0: na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Naleďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíc se mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl bez právního podkladu internován v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem komunistické státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Jednání soudu sledovala naše reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, vítej ve vysílání. Můžeš nejprve představit osobnost Josefa Karla Matochy?
1: Pěkné odpoledne. Tak Matocha se narodil roku 1888 v Pitíně, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Papež Pius XII. Jej v březnu 1948 jmenoval olomouckým arcibiskupem. On během svého krátkého působení v úřadě stihl zahájit proces blahořečení arcibiskupa Stojana a v roce 1949 tajně vysvětil na biskupa Františka Tomáška. Jeho aktivní službu násilně ukončili komunisté v roce 1950, kdy byl internován ve své rezidenci a izolován od světa, a to na dlouhých 11 let, tedy až do své smrti. Zemřel v 73 letech na infarkt.
0: Jak soud zdůvodnil své rozhodnutí?
1: Tak to rozhodnutí soudu vychází ze zákona o soudní rehabilitaci, no a potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl těch 11 let obětí nezákonného zbavení osobní svobody. A to i přesto, že vlastně nebyl nikdy formálně odsouzený. Jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán i za formu vězení.
0: Kdo a proč vlastně podal podnět k rehabilitaci arcibiskupa Matochy?
1: Ta iniciativa vzešla od Jana Kratochvíla, ředitela Muzea českého a slovenského exilu 20. století. V minulosti se právě tato instituce zasadila o rehabilitaci třeba kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Podnět k soudu podalo okresní státní zastupitelství v Olomouci, které předložilo soudu důkazy o podmínkách, v níž byl arcibiskup držen od Velikonoc roku 1950 až do své smrti. Měl třeba odpojený telefon, nesměl číst noviny, opouštět arcibiskupský palác, režim mu bránil i v kontaktu s rodinou, byla mu odpírána základní lékařská péče. No a ten lékař ho vlastně navštívil jen jednou, a to krátce před smrtí. Uvedl to před soudem právní zástupce muzea Lubomír Miller.
2: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, a když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
0: Lenko, jak na rozhodnutí soudu reagovali zástupci arcibiskupství?
1: Jednání soudní síně se účastnil mluvčí arcibiskupství Jan Gračka. Ten po vyhlášení rozhodnutí na mikrofon řekl, že je rád, že se po tolika letech podařilo dotáhnout tento procesní krok a dosáhnout spravedlnosti i na poli civilního práva.
3: Jsme rádi. Z našeho pohledu arcibiskup Matocha, byť od jeho smrti uplynulo už 65 let, není žádná vzdálená minulost, je to pořád postava, která ovlivňuje třeba i současnost dnešní diecéze. Jenom když bychom si prošli budovu arcibiskupského paláce, ty honosné sály, ve kterých pan arcibiskup dneska, současný arcibiskup, úřaduje a jedná, tak ta myšlenka, že před 65 a více lety to bylo vězení fakticky při vší té honosnosti a výzdobě, tak to byly prostě prostory, ve kterých ten člověk musel hrozně trpět. Byl mu zakázán svobodný pohyb i výkon úřadu, pro který byl vybrán, tak ta myšlenka tam prostě pořád je přítomná, a dnešní rozhodnutí, které říká, že se tady tohle bezpráví dělo, tak přijímáme s povděkem a jsme za to rádi.
0: Soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu a Lenka Kratochvílová nám přinesla podrobnosti do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Lenko, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností Vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pavol Habera v odpolední Českého rozhlasu Olomouc nám dospíval. My pro vás máme jedno upozornění, pokud byste chtěli, vy, kteří nás posloucháte z vysílače Jeseník Pradět zítra od 10. do 15. hodiny poslouchat naše vysílání, tak pozor, pozor, je tady výluka kvůli údržbě vysílače Pradět. Nás neuslyšíte na frekvencích 106,8 FM, tak přelaďte, zkuste nás poslouchat třeba na frekvencích 92,8 FM, to je vysílač Radíkov tady nad Olomoucí, anebo možná úplně největší jistota je poslouchat nás přes internet. Pokud máte internet, tak si naladíte Český rozhlas Olomouc na stránkách olomouc.rozhlas.cz a můžete nás po internetu slyšet opravdu kdekoliv, a nebo samozřejmě značka Ideál je využít digitální rádio, protože tam nás slyšíte taktéž kdekoliv. Takže nezapomeňte, výluka Jeseník Pradět, tento vysílač zítra od 10. do 15. hodiny nepůjde, a to kvůli údržbě. Tady v Českém rozhlase Olomouc už za malou chvíli nabízíme odpovědi na další otázky v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, a tentokrát, kde byste našli nejsušší místa u nás?

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vzdechnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebo

To byl také Tomáš Klus v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. My si ještě poslechneme Eurythmics, budou tady s námi až do 16. hodiny a pak už naše vysílání, to pondělní s datem 8. června na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, posuneme opět dál. Čekají nás nové zprávy a mimochodem, pokud se těšíte, jak se budete chodit koupat na Plumlov, na Přehradu anebo na Olomoucká jezera Poděbrady, tak si poslechněte zprávy, protože hygienici dnes opět kontrolovali kvalitu vody ke koupání. A tak vám povíme, jak to vypadá. Pak už vás po zprávách čeká humoriáda. Dnes bude scénky plné humoru nabízet Josef Dvořák. Vy s ním také budete moci promluvit, budete-li chtít. No a nezapomeňte, že po 17. hodině vás čeká Den v kraji. A budeme v něm mluvit například také o konci a o zákazu amalgámových plomb, proč a od kdy vlastně. Počkejte si na vysílání, podíváme se samozřejmě i za meteorology, aby vysvětlili, co se bude dál dít s počasím. Příjemný den přeje Zora Jiškova.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nezaměstnanost v kraji klesla, hygienici kontrolují kvalitu vody v Plumlovské nádrži a na Poděbradech. Slovenský útočník Spodňák je novou posilou extraligové Olomouce. Oblačno až zataženo, déšť, přeháňky, teploty až 27 stupňů Celsia a slabý, později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku, pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
2: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
1: Soud dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl nezákonně držen v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
3: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
1: Hygienici dnes odebrali vzorky vody z Plumlovské nádrže na Prostějovsku, taky z jezera Poděbrady na Olomoucku. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice.
4: Kvalitu vody na Poděbradech i v Plumlovské nádrži hygienici po posledních měřeních ohodnotili v obou případech prvním nejlepším stupněm z pěti možných. Výsledky všech kontrol jsou k dohledání mimo jiné i na webu koupacipomlčkavody.cz. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Nejcennější a nejzajímavější předměty z muzejních sbírek, které připomínají klíčové okamžiky historie instituce, představuje na nové výstavě Vlastivědné muzeum v Šumperku. Expozici jeho zástupci připravili při příležitosti 130. výročí muzea. Návštěvníkům nabízí také možnost seznámit se s moderními formami prezentace umění, včetně virtuální reality. Výstava je přístupná do 11. října v Rytířském sále, uvedla historička umění a kurátorka výstavy Kristýna Lipenská.
0: Sport.
1: Slovenský hokejový útočník Matouš Spodňák se stal novou posilou extraligové Olomouce. 28-letý odchovanec Košic se loni po 11-letém působení v Severní Americe vrátil na Slovensko, odehrál sezónu v dresu Michalovců. O jeho příchodu na Hanou informoval klub na sociálních sítích.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky, déšť, místy bouřky, teploty až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tři osobní auta se nabourala na Jesenicku na cestě z Vidnavy do Velkých Kunětic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, a je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s Pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase, přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní. Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci návštěvníků, jako připomínka na návštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme. A on se mě ptal, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval. Přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletně.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydné hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůrazněte, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře, to je pohřívaná večeře, taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah! To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda! Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, takže Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, Vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickém vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení.
0: Je takhle.
1: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Ščerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka, i vás.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo,
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Napodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, který dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný. Tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, tam mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, Antoni ani...

kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadechat čerstvého vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střevíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Mm-hmm. Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho no hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale je pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak no. To tak.
2: No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak jen do, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý určitě, pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chvíličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tak není to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v okousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chujde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských Lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Kalam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěšte svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete. No. Hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete taky představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem, ne, a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to... To je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce podpust, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová, vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne, bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych
2: říct
1: tě
2: vám...
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Zastupitelstvo Olomouce schválilo změny územního plánu. Někteří občané jsou proti. Zastupitelé Vápeny na Jesenicku budou jednat o problémech spojených s obnovou vodovodu. Vodohospodáři představují obyvatelům Troubek připravovanou protipovodňovou ochranu obce. Oblačno až zataženo, déšť, přeháňky, teploty až 27 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Konečnou podobu protipovodňových opatření dnes představují obyvatelům Troubek na Přerovsku zástupci Povodí Moravy. Obec zasáhly záplavy například v roce 1997. Rozvodněná řeka Bečva tehdy srovnala se zemí více než polovinu domů. O život přišlo 9 lidí. Projekt vodohospodáři prezentují právě teď. V kulturním domě máme reportérku Lenku Kratochvílovou.
4: Sem do kulturního domu přišla zatím asi stovka lidí, nicméně další stále ještě přicházejí. Projekt představuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bilaška. Troubky by před rozvodněnou vodou měly podle něj ochránit zemní hráze v délce asi 5,5 kilometru. Půjde o kombinaci takových terénních vyvýšenin, železobetonových zídek a v části se počítá i s mobilním hrazením. Náklady jsou stanovené na 850 milionů korun a začít stavět by se mělo v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Ve Vápeny na Jesenicku budou dnes jednat zastupitelé o komplikacích spojených s opravami vodovodu. Předloni ho poničili povodně. Práce na obnově budou stát zhruba 82 milionů korun. Hotové by měly být do konce roku. Dodavatel ale oznámil problémy. Pokračuje starosta Leoš Hanik za TOP 09.
5: Budeme projednávat postoj dodavatele, kdy nás upozorňuje, že bohužel na základě vývoje na Blízkém východě a celkově nárůst cen jak pohonných hmot, tak materiálu a podobně, by mohlo dojít k zpoždění stavby nebo k nezrealizování celé stavby nebo bohužel k navýšení cen.
3: Zastupitelstvo Olomouce dnes po dlouhé diskuzi schválilo soubor změn územního plánu, které se týkají i ploch v sousedství ulic Kašparova a Velnerova, kde developerská skupina Redstone plánuje výstavbu vila domů s desítkami bytů. Někteří obyvatelé z okolí s novou výstavbou nesouhlasí. Proti schválené změně územního plánu mají výhrady a nevyloučili žalobu. V Česku začne od července platit zákaz zubního amalgámu. Zubaři ho budou moci použít už jen výjimečně v odůvodněných případech, například při ošetřování pacientů s alergií. Amalgám obsahuje mimo jiné i rtuť. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
6: Důvody jsou především zdravotní a ekologické. Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
3: Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jakub Menšík vystoupal 10 příček a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Arina Sabalenková, je českou jedničkou 10. Karolína Muchová z Olomouce, následuje 13. Linda Nosková z Přerova. Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje v Paříži upevnil 3. místo, snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přehánky, déšť, místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Autobus se srazil s osobním autem na silnici z Prostějova do Kostelce na Hané. Nehoda se stala u křižovatky na Čelechovice na Hané. Motorkář boural na Přerovsku na silnici z horní újezdu do Bíškovic. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Pondělí 8. června otevíráme Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc 5 minut po 17. hodině. Dobré odpoledne. Dnes budeme stateční a půjdeme k zubaři. Jen tedy pro informace, od července nás totiž v ordinaci čekají velké změny. Povíme si jaké. Představíme hudebního oslavence z Litovle, Hanáckou Mozeku Litovel. Soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Připomeneme si jeho příběh a také se podíváme do historie lázeňských domů v Karlově Studánce. Nebude chybět předpověď počasí, a to podrobná s meteorologem. Dobrý poslech přeje Zora Ješkova.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Nejdůležitější události 8. června má Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřady práce v regionu zaznamenaly na konci května 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku, pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
3: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%.
2: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Magistrát ve čtvrtek ruší úřední den a omezí kontakt s veřejností. Dnes to oznámil tajemník Marek Černý. Soud dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl nezákonně držen v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Mnohem více a podrobnějších informací k rehabilitaci Josefa Karla Matochy uslyšíte v následujících minutách Dne v kraji. Olomoučtí radní vybrali návrh na vybudování parkovacího domu Lipenská na křižovatce v Hodolanech. Současně řešili parkovací plochu v ulici Roháče z Dubé. Ta by se měla projektovat v příštím roce, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš. Vedení Šternberské radnice zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Na webu města můžou zájemci ode dneška do 26. června vyplnit anketu. Odpovědi radnici pomůžou s plánováním služeb, volnočasových aktivit pro rodiny nebo úpravami veřejného prostoru. Hygienici dnes odebírali vzorky vody z Plumlovské nádrže na Prostějovsku a taky z jezera Poděbrady na Olomoucku. Měřením určí její kvalitu ke koupání. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice. Práce mladých výtvarníků ze základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu jsou ode dneška k vidění na nové výstavě v minigalerii zábřežského kina Retro, uvedla mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tak nám nový týden začal slunečným počasím s příjemnými letními teplotami kolem 25 stupňů Celsia, ale už od zítřka by měla přijít výrazná změna. A o tom si dnes budeme povídat s meteoroložkou Marií Glofákovou. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes jsme si užívali ještě krásné počasí na celém území Olomouckého kraje. Je to tak, nebo někde zapršelo?
2: Nepršelo nikde, byl dnes krásný sluneční den. Teploty dnes vystoupaly na příjemných 26 stupňů Celsia a vítr teďka fouká mírný jižních směrů mezi 2 až 5 metry za sekundu. Nejvíc asi teďka fouká na stanici Luká.
1: Začne se nám to počasí měnit už večer nebo v noci?
2: Noc a večer ještě budou příjemné, nejnižší teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia a vítr zeslábne, bude foukat jenom slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Ovšem zítra v průběhu dne, zatím to vypadá spíš v průběhu odpoledne, očekáváme od západu déšť a postupně přehánky, lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty ale zítra ještě vyšplhají na 23 až 27 stupňů Celsia, až v průběhu odpoledne to bude klesat na horách na 16 až 20 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V průběhu odpoledne se bude měnit na mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách může zesilovat, můžou se tam vyskytnout i nárazy větru.
1: Říkala jste zítra ještě teploty nad 20 stupňů Celsia, takže bude hůř. Tady více zima.
2: Bude hůř. Středa bude studená, deštivá, zataženo nevětšině území s deštěm, patrně ne po celý den, ale budou epizody deštivé v rámci toho dne. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a nejvyšší denní mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat zpočátku slabý, v průběhu dne zesílí, bude foukat mírný severní až severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu. No a od čtvrtka se bude velmi, velmi, velmi pozvolna oteplovat, ale na 20 se dostaneme pravděpodobně až v pátek.
1: Ajajaj, no tak zase vytáhneme teplejší oblečení a budeme si muset na ten teplotní šok, skok opět zvyknout. Děkujeme za informace, tolik meteoroložka Marie Glofáková. Přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Amalgám u zubaře jako výpleně zubního kazu od července už nedostaneme, jenom výjimečně. Proč? A jaké další změny nás čekají v zubní ordinaci? Za chvíli si povíme víc v Českém rozhlase Olomouc.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: K zubaři se asi nikomu nechce příliš chodit, ale tyhle informace jsou důležité. Začátek července totiž přinese velkou změnu v zubním lékařství. Kvůli ochraně životního prostředí se v našich ordinacích přestane amalgám téměř úplně používat a zubaři ho nasadí jen ve výjimečných, lékařsky zdůvodněných situacích. V celé Evropské unii platí zákaz amalgámu už od ledna 2025. Česká republika až doteď využívá přechodnou výjimku.
2: Připravíme kapsly.
3: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
2: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
3: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
2: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
3: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
4: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
2: Já si vás položím.
3: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
2: V tom případě ten amalgám bude alternativou tak, aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
3: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
3: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Když někdo od malička chodí v hanáckém kroji, vidí rodiče zpívat a tančit v hanáckém souboru, tak už mu to zůstane po celý život. Potvrdit to může Iveta Navrátilová, která vede hanáckou mozeku Litovel a letos slaví jubileum. Za chvíli povíme, jaké v Českém rozhlase Olomouc.

0: zpívat budeme i dál. Hanácká Mozeka Litovel si letos připomíná 25 let své existence. U cymbálu v jejím čele stojí dlouhodobě Iveta Navrátilová, která se kromě vedení kapely věnuje také dětskému pěveckému sboru Mládí v Litovli a smíšenému pěveckému sboru v Příkazích. Nejen o historii Hanácké Mozeke si s ní povídala Petra Ševců v pořadu Host ve studiu.
1: První řádky Hanácké Mozeke se začaly psat na konci roku 2000, kde už byla neúnosná situace pro folklorní soubor Hanačka z Litovle, kteří neměli svou mozeko a bylo potřeba začít jednat, protože do té doby taneční soubor doprovázel Milan Vebíral, jedna z velkých osobností litovelská, mozekant, pan učitel, včelař, a to není ještě vůbec všecko, ale je to úžasný člověk, který letos oslavil 93. narozeniny a které na sklonko 90. let Hanačko podržel a doprovázel aspoň na elektrický klávese, ale to se ukázalo jako nedostačující a proto pan Jaroslav Krestín, který tehdy vedl městský klub, tak dal impuls k tomu, aby se dala dohromady živá mozeka a začala se zhánět mozekanti, kteří by do toho šli.
2: No a kam dorostla teda Hanácká Mozeka Litovel? Kolik vás je?
1: Za to dobu, co hrajeme, tak už jsou to desítky mozekantů, co prošle mozeko. Dokonce ještě s náma hrajou a zpívají ještě čtyři zakládající členové. Já teda nejsem zakládající členka, ale jako Hanačka se cítím od malička. Moji rodiče tancovali v folklorním souboru Šumica v Náměšťo na Hané, které zakládala a vedla paní Helena Kršková, pozdější zakladatelka národopisného souboru Cholenka v Choleně. Dá se říct, že jsem toť v tým prostředí vyrůstala, chodila jsem v krojo od malička, viděla jsem rodiče, jak tancují, pak jsem si i při nějakých příležitostech s něma také zatancovala. Dostala jsem se do Litovle na gymnázium, kde přes různý naše mozekanský zuškový kontakte slovo dalo slovo a já jsem se dostala do mozeke v roce 2004 s cymbálem, na které jsem chtěla hrát, protože od malička jsem se kolem něho točila a zajímalo mě to. A jako klavíristce mě to hodně pomohlo, co se týká hudební představivosti a vůbec toho hudebního cítění, se s tím cymbálem seznámit a začít na něho hrát.
2: Co hraje Hanácká Mozeka Litovel?
1: Hrajeme především hanácky pěsničky, nosíme sváteční hanácky kroje. Občas si zahrajeme samozřejmě i něco jinačího nebo jenom tak pro sebe, z dalších regionů, z dalších krajů. Ale když jdeme na vystoupení, tak hrdě reprezentujeme Hano.
2: Jak často zkoušíte? Nebo hrajete tak často, že ani zkoušet nemusíte?
1: To vždycky záleží na tým období, v kterým se zrovna nacházíme, ale kromě prázdnin se snažíme zkoušet jedno za 14 dní. Dělala jsem takové přehled, aby jsme věděli, kolik vlastně vystoupení jsme absolvovali, tak na konci loňského roku to bylo číslo 600. Takže už jsme na čele 700. Určitě by to nešlo bez podpory všech, nejenom mozekantů, členů, ale hlavně těch okolo našich rodin a našich kamarádů a hlavně našeho publika, kteří rádi přendo na naše vystoupení a my je tam moc rádi vidíme. Co by mozeka hrála bez publika.
0: Je to přesně tak, říká Iveta Navrátilová a celý rozhovor z pořadu Host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc si pusťte na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Vedně v kraji Českého rozhlasu Olomouc vám teď připomeneme jeden příběh, na který by se rozhodně nemělo zapomenout. Okresní soud v Olomouci dnes rozhodl o rehabilitaci bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Od roku 1950 až do své smrti žil bez jakéhokoliv právního podkladu v nucené internaci v arcibiskupské rezidenci a posledních 11 let strávil pod nepřetržitým dohledem komunistické státní bezpečnosti. Jednání soudu dnes sledovala reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Matocha se narodil roku 1888 v Pitíně, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Papež Pius XII. Jej v březnu 1948 jmenoval olomouckým arcibiskupem. On během svého krátkého působení v úřadě stihl zahájit proces blahořečení arcibiskupa Stojana a v roce 1949 tajně vysvětil na biskupa Františka Tomáška. Jeho aktivní službu násilně ukončili komunisté v roce 1950, kdy byl internován ve své rezidenci a izolován od světa, a to na dlouhých 11 let, tedy až do své smrti. Zemřel v 73 letech na infarkt.
0: Jak soud zdůvodnil své rozhodnutí?
1: Tak to rozhodnutí soudu vychází ze zákona o soudní rehabilitaci, no a potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl těch 11 let obětí nezákonného zbavení osobní svobody. A to i přesto, že vlastně nebyl nikdy formálně odsouzený. Jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán i za formu vězení.
0: Kdo a proč vlastně podal podnět k rehabilitaci arcibiskupa Matochy?
1: Ta iniciativa vzešla od Jana Kratochvíla, ředitela Muzea českého a slovenského exilu 20. století. V minulosti se právě tato instituce zasadila o rehabilitaci třeba kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Podnět k soudu podalo okresní státní zastupitelství v Olomouci, které předložilo soudu důkazy o podmínkách, v níž byl arcibiskup držen od Velikonoc roku 1950 až do své smrti. Měl třeba odpojený telefon, nesměl číst noviny, opouštět arcibiskupský palác, režim mu bránil i v kontaktu s rodinou, byla mu odpírána základní lékařská péče. No, ten lékař ho vlastně navštívil jen jednou, a to krátce před smrtí. Uvedl to před soudem právní zástupce muzea Lubomír Miller.
2: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, a když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
0: Lenko, jak na rozhodnutí soudu reagovali zástupci arcibiskupství?
1: Jednání soudní síně se účastnil mluvčí arcibiskupství Jan Gračka. Ten po vyhlášení rozhodnutí na mikrofon řekl, že je rád, že se po tolika letech podařilo dotáhnout tento procesní krok a dosáhnout spravedlnosti i na poli civilního práva.
3: Jsme rádi. Z našeho pohledu arcibiskup Matocha, byť od jeho smrti uplynulo už 65 let, není žádná vzdálená minulost. Je to pořád postava, která ovlivňuje třeba i současnost dnešní diecéze. Jenom když bychom si prošli budovu arcibiskupského paláce, ty honosné sály, ve kterých pan arcibiskup dneska, současný arcibiskup, úřaduje a jedná, tak ta myšlenka, že před 65 a více lety to bylo vězení fakticky při vší té honosnosti a výzdobě, tak to byly prostě prostory, ve kterých ten člověk musel hrozně trpět. Byl zakázán svobodný pohyb i výkon úřadu, pro který byl vybrán, tak ta myšlenka tam prostě pořád je přítomná, a dnešní rozhodnutí, které říká, že se tady tohle bezpráví dělo, tak přijímáme s povděkem a jsme za to rádi.
0: Tak to bylo vyjádření Jana Gračky, mluvčího olomouckého arcibiskupství, a také kolegyně Lenka Kratochvílová k dnešní rehabilitaci někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Umíte si představit, že byste v rámci lázeňské péče popíjeli teplou ovčí syrovátku? No tak přesně to se dělo v lázních Karlova Studánka a mnohé další odhaluje nová naučná stezka. Pozveme za chvíli.

0: roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pustila.
1: Tak tohle byla Eva Farná, tuhle píseň naspívala ještě s Davidem Stepkou. Teď už míříme do Karlovy Studánky. Lázeňští hosté v Karlově Studánce kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku, ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a taky filmová stezka ve Státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a také s ukázkami z natáčených filmů.
2: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a těch všech věcech, takže krásný.
3: Ovčí syrovátka, vidíte?
2: To, je... to jsem třeba nevěděla zrovna.
3: Tady se vlastně dávala klientům teplá ovčí syrovátka, no, která se ohřívala na kamnech.
2: No. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě, to všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď dozvěděla, tak jsem ráda.
3: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze severočeských Loun.
2: Hlavně poznatky, přezdím skoro 20 let.
3: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady s mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
4: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
3: Tak se tam můžeme jít podívat.
4: Určitě se tam zajdeme podívat.
3: Tam je taky taková
4: tam
3: cedule.
4: Je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
3: To musíme vidět.
4: Určitě, jdeme na to.
3: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
4: A uvidíme ten balkónek.
3: Tady je balkón.
4: A už háže oblečení
3: a
4: dolů.
3: A už skáče.
4: A přeleze. A za chvíli bude skákat.
3: Ano, a to je tenhle ten balkon.
4: Tady tenhle ten úplně nalevo.
3: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
5: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
3: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Takový byl tentokrát den v kraji Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 8. června. Těšte se také na zítra, i na zítřek máme spoustu zajímavých informací, třeba o tom, že na Jesenicku vzrostl počet kybernetických podvodů. V tomto měsíci tam evidují policisté už 43 případů. Povíme vám, jaké jsou nejčastější triky podvodníků, o kolik peněz už lidé přišli a kdo bývá nejčastěji terčem útoku. Zítra na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Také se vydáme do Troubek na Přerovsku. Povodí Moravy tam představí novou podobu protipovodňového opatření. Povíme vám podrobnosti.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině, ještě 5 minut a budou tady nové aktuální zprávy. Podíváme se i na cesty se zelenou vlnou a pak už si můžete poslechnout písničky na přání, poslat svým milým vzkazy a nezapomeňte taky na Rokly s Jirkou Matějů po 19. hodině. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ježková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoučtí zastupitelé schválili změny územního plánu nedaleko centra města. Mnozí občané z dotčené lokality s tím nesouhlasí. Rýmařov připravuje nové stavební parcely. Tenista Jiří Lehečka tento týden vstupuje do turnaje v německém Stuttgartu. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty do 27 stupňů Celsia, slabý později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Zastupitelstvo Olomouce dnes schválilo soubor změn územního plánu týkajících se ploch v sousedství ulic Kašparova a Velnerova. Developerská skupina tam plánuje výstavbu domů s desítkami bytů. Někteří obyvatelé s novou rezidenční výstavbou nesouhlasí. Proti schválené změně územního plánu mají výhrady a nevyloučili žalobu.
4: Dnes ráno jsem slyšel krákat bažanta na zahradě. Před pár měsíci jsem měl co dělat, abych nepřijel zajíce. Toto všechno zničíte. Pracuji v advokaci 34 roku, jako advokát skoro 30. Udělám všechno proto, abych váš záměr zmařil.
5: Říká jeden z místních Radek Chochola. Zpracovatel návrhu územní změny Pavel Grases pro Olomouc a Piráti upozornil, že už teď jsou pozemky vedené jako smíšená obytná plocha vhodná pro bytové a rodinné domy.
6: To základní využití ploch v naší změně nemění oproti využití ploch ve stávajícím platném územním plánu. My ani nemůžeme změnit tu stávající plochu bydlení v existujícím územním plánu na plochu rekreace.
5: Dnes schválená změna podle něj obsahuje jen drobné úpravy hranice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Rýmařov na Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 36 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Rýmařova Lenky Vavříčkové se začne ještě letos a přípravné práce potrvají 2 roky.
7: Stávající nabídku parcel už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
3: Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i ze Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit jí bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu, uvedla Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků.
0: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka v pozici světové 12ky vstoupí tento týden do turnaje v německém Stuttgartu. Tím pro něj začíná část sezony na travnatém povrchu, který je dlouhodobě jeho nejoblíbenějším. Ve druhé polovině sezony by chtěl své dosavadní výsledky i pořadí v žebříčku ještě vylepšit.
8: Do té druhé části té sezóny, která začíná vlastně teď, tak jdu velice motivovaný a rozhodně se budu snažit dělat to maximum, jak už mimo ten kurt, tak na kurtě, k tomu, aby se mi ta druhá část té sezóny povedla dobře, uhrál bych nějaký body a abych zlepšil rozhodně svoji bilanci na Grand Slamech a zároveň si udržel tu slušnou výkonnost na turnajích Masters 1000.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženo, přeháňky, déšť, místy i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem za Mostkovicemi na Prostějovsku. Na cestě do Smržic místo je s opatrností průjezdné. Vyšetřování příčiny nehody motorkáře pokračuje na Přerovsku na silnici mezi obcemi Bíčkovice, Horní Újezd.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jak jste slyšeli ve zprávách v 18 hodin na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, nějaký ten déšť, možná i bouřky se chystají až zítra. To je dobře, protože dnes slaví svůj svátek Medard, no a pokud by pršelo dnes, tak by podle pranostiky pršelo i příštích 40 dní, což určitě nikdo z nás nechce. Dnes jsme naštěstí měli krásné počasí a stále ještě máme, takže si můžete pustit Český rozhlas Olomouc a poslouchat vaše oblíbené dechovky, lidovky nebo cymbálovky. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil a už se moc těším na vaše telefonáty. Už vidím, že někteří voláte na číslo 221 555 444, ale nezapomeňte posílat také SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51.

0: zahrála na úvod naší společné hodinky v pořadu Hrajeme pro radost Loštická veselka. Zahrála takovou valašskou směs. Valašsko, spousta z našich posluchačů, jak dobře vím, pochází z tohoto kraje, tak jsem ho připomněl. Budeme pokračovat dál. Krajanka je připravena ke hudebnímu výkonu a k nějakému výkonu určitě někoho pozdraví, věřím, paní Zdeňka z Hrochova, že? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bileme, srdečně vás zdravím, prosím, chtěla by neka zahrát a poděkovat, co mě přáli k narozeninám. Jendovi do Štětoví, Jindřiště Slavikové do Prostějova, Jindřiště do Kropině, Deniště Kočenkov do Prostějova, Liduště do Olomouce a Vláďovi do Tovačova. Děkuji vám za psání, moc se mi to líbilo a ty písničky byly opravdu krásné a zase budu pokrašovat. Díky a nahledanou, pane Bileme. Mějte se hezky.
0: Vy také, mějte se krásně, naslyšenou. V pořadu Hrajeme pro radost nemusíte posílat dechovku nebo cymbálovku jen těm, kteří slaví svátek, jak už jsem řekl v úvodu, dnes je to medard, ale můžete přát samozřejmě i k narozeninám a dnes narozeniny slaví Jarka Havlíčková z Lechovic a všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu a písničku posílá jí přeje Naďa.
2: Český rozhlas Olomouc, písničku.

0: přátelství. To je slovo, které nese v názvu tato píseň od kapely Kajanka a slovo, které vystihuje, řekl bych pořád, Hrajeme pro radost. Spousta přátel si posílá své oblíbené dechové písničky a tou další posluchačkou, která ji určitě někomu pošle, je paní Jindřička z Prostějova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, pane Vilemku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zdeničce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelči Lidušce Kouřilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi z Jarouškovi Hyblovi, do Vedního Štěpanu Antonínovi, Dobrodku u Přerova Marušce Baranové a do Prostějova panu Františku Skládalovi a paní Helence a panu Oldovi Vyrovbalovým. Mějte se všichni co nejlépe a vám, pane Vilemku, děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Děkuji, budu se snažit, vy také samozřejmě, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Krásný pozdrav a písničku posíláme také Jarušce Chalábové a její rodině. Posílají Břeťa, tetička ze Štítů.

0: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Právě dospívala Vlčovanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a dospívala píseň Jahody. Máme červen, jahody v plné sezóně, tak věřím, že třeba vám rostou na zahrádce nebo jste si nějaké koupili v obchodě a dáte si s nimi něco dobrého. K tomu samozřejmě budeme dále pouštět krásnou dechovou hudbu. Tentokrát to bude píseň Život je dar a pro koho bude, prozradí pan Jenda ze Štětovic. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám Janince Kořinkové z Libiny, která dnes slaví své krásné narozeniny. Janinko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v kruhu svých nejbližších, to ti ze srdce přeje rodina Čišková, Slavovova a všichni, co tě máme rádi. Pane Vilémku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: Já také rádo se stalo na slyšenou. Dechovku budeme hrát také drahé mamince Božence Horníčkové. Milá maminko, posílám ti písničku, doufám, že tě potěší. Mám tě moc a moc ráda, jsi moje zlatíčko, napsala Broňa. A pro radost budeme hrát také Karlíkovi Konštátskému z Jeseníku, tomu největšímu milovníkovi dechovek pod sluncem. Píseň mu posílají kolegové z práce, tak věřím, že pardubická

0: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.
1: Je to tak, stále posloucháte pořad Hrajeme pro radost, no ale já tady nejsem sám. Ve studiu tedy ano, ale telefonicky se mnou před malou chvílí spojil pan Květoslav ze Senice. Dobrý den.
2: Já přeji taky dobrý den, respektive dobrý podvečer.
1: Pro koho budeme hrát písničku, kterou jsme spolu vybrali?
2: Tak zahrajeme písničku pro moje známé a přátelé, kteří mi posílali přání, respektive pozdravení. Já je nejprve vyjmenuju, bude to Liduška z Olomouce, to je moje kamarádka z mládí, pak by to byl Honza Vinařský z Písečné, a když říkám jeho jméno, tak si uvědomuji, že minulý týden slavil Váďa Kučera nějaké kulaté výročí. To jsem rád, že jsem to jméno zaslechl, rád jsem si na něj vzpomněl a pozdravuji ho také. No a pozdravuji samozřejmě všechny posluchače, přeji jim, aby se měli jarně i letně a hlavně žijte zdravě a žijte šťastně. A to je tak asi všechno a teď už jenom zahrajeme tu písničku, kterou mám také rád.
1: Je to tak, je to píseň Šohaju Šohaju, už je připravena, za malou chvíli půjdeme na ní. Moc vám děkuju, mějte se krásně.
2: Já také děkuji a nashledanou.
1: Naslyšenou. Písničku věnujeme také Toničce a všem lidem dobré vůle. Pěknou písničku posíláme, věřím, že Šohaju Šohaju od Galánečky splňuje to, že to je pěkná písnička a přání poslal Mirek Pavlů z Rapotína. Šohaju

0: Galánečka dospívala píseň Šohaju, šohaju na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a Galánka další je připravena. Kdo má po černu Galánku, bude zpívat Joška Černý, ale ještě předtím musíme dát slovo paní Lidě z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilémku. Já vám posílám do Českého rozhlasu Olomouc krásný sluníčkový podvečer všem moderátorům i pracovníkům. Dál bych chtěla poslat tuto písničku pro krásný podvečer a poděkování panu Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané a jeho manželce Martince. Oběma vám přeji hodně štěstí, zdravíčka a Květošku, držte se a často vzpomínám. Ale všem posluchačům také do Senice na Hané přeji hezký večer. Potom písničku posílám své dceři Leonce Hrozenové a Kájovi, Honzovi Vinarskému a Lidušce do Písečné, Ladičkovi Stovačova, Jendovi ze Štětovic, Jindřišce z Chropině, panu Jiřímu z Litovle přeji též krásný podvečer, Věrušce Halouskové s Adámkem a prostě všem, co si spolu posíláme písničky. Na všechny myslím a přeju vám hodně zdravíčka. I vám, pane Vilémku, mějte se moc krásně a hodně štěstí a zdraví.
0: Moc krát,
1: děkuji pěkně a naschledanou a děkuji za přijetí.
0: Ráda se stalo, vám také přeji vše nejlepší, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme také Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Holubic a také Jiřímu z Litovle. Všem svým kamarádům a přátelům posílají krásnou dechovou písničku Jana a Jiří z

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lanšotská Mája od kapely Moravienka, píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Svítila mi jedna hvězdička. Hvězdičky už za malou chvíli výjdou, no za malou chvíli, ještě pár hodin to bude trvat a určitě nebude jen jedna hvězdička na tom nebi, ale svítila mi jedna hvězdička je název písně od kapely Babouci. Ta je připravena zahrát právě teď a na telefonu už netrpělivě čeká pan Josef z Malé Morávky. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane rektore, vám děkuju za to, že jste mě jako přijal. Zdravím všechny posluchače, kteří mě znají z Olomoucka i Brontářska. A chtěl bych poslat blahopřání hlavně mé manželce a manželům podpíši kolem doroštění a Lojzíkovi s Maruškou do Jívové u Štemberka. Všetky vás zdravím, mějte se krásně, užíváme slunce. A mějte se fajn, děkuji vám.
0: Vy se mějte také krásně.
1: Počkáte vám, děkuju.
0: Rádo se stalo, naslyšenou. Písničku prosím pro sebe k dnešním narozeninám, ale také pro pana Jiřího z Litovle, paní Elišku z Václavová. Moc krát děkuji, napsala paní Marie z Prostějova. No a budeme hrát všem dobrým lidem do Českého rozhlasu Olomouc pro krásný podvečer, přeje posluchačka, tak to já věřím, že pokud necháváte hrát všem dobrým lidem, tak vlastně necháváte hrát úplně všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a pořadu Hrajeme pro radost.

0: Čas letí jako bláznivý, za malou chvíli 10 a něco minutek tady máme 19. hodinu a to znamená, že toho času na naše milé posluchače nám tolik nezbývá. Už je tady jenom jeden jediný, který dnes vybral písničku a něco řekne, někoho pozdraví, někomu ji pošle. Je to pan Láďa Stovačova, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím celý Český rozhlas Olomouc, český posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat pohádkové babice, paní Lidice do Jeseníku, paní Vlastice do Krnova, paní Zdenice do Uničova, paní Helence z Uhelné, panu Pepičkovi Jekrovi a mé sestře. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a budu pokračovat v dalším, až jak se dostanu na skladu. Děkuju moc krát, pane direktore.
0: Ráda se stalo.
1: Vám a to je pro všechny a i pro vás, pro všechny. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Díky moc za písničku, za zavolání, naslyšenou. Poděkování za písničku od paní Gotwaldové v posledním pořadu posílám a také zdravím pana Crháka a sestru Zdeňku a také všechny ostatní posluchače, napsala Emílie. Dobrý večer, přeji všem a děkuji vám všem za ty pěkné písničky. Je to pohlazení na duši, když člověk přijde ze zahrádky, napsala paní posluchačka Jana. No a veselá písnička pro všechny dobré lidičky, kterým nikdo nezahraje, Pola Helča Zamykalová z Nové ulice Olomouc nám napsala. Jak jsem říkal, pan Láďa Stovačova byl bohužel posledním posluchačem, který se dostal do našeho pořadu Hrajeme pro radost, ale nezoufejte, čas přijde zase zítra, buď po 12. hodině s písničkami na přání, nebo po 18. hodině s pořadem Hrajeme pro radost. Za malou chvíli aktuální zprávy v 19 hodin, no a potom mě ve studiu Českého rozhlasu Olomouc vystřídá Jirka Matějů. Na řadu přijde jeho pořad Rokle, tentokrát to bude nové album projektu Applaus pro dva s názvem Rubikova.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v kraji klesla. Šternberg zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Slovenský útočník Spodniak je novou posilou extraligové Olomouce. Oblačno až zataženo, déšť, přehánky, teploty až 27 stupňů Celsia, slabý, později mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v květnu klesla o desetinu na 5,1%. Úřad práce v regionu zaznamenal na konci května 21 035 lidí bez práce, o 370 méně než v dubnu. Nezaměstnaných výrazně ubylo hlavně na Jesenicku, pokračuje mluvčí úřadu práce František Bikár.
2: Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Vedení Šternberské radnice zjišťuje, jak se ve městě žije rodinám s dětmi. Na webu města můžou zájemci ode dneška až do 26. června vyplnit anketu. Odpovědi radnici pomůžou s plánováním služeb, volnočasových aktivit pro rodiny nebo úpravami veřejného prostoru. Soud dnes rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Od roku 1950 až do své smrti byl nezákonně držen v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Institut zastupoval advokát Lubomír Miller.
3: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
0: Nejcennější a nejzajímavější předměty z muzejních sbírek, které připomínají klíčové okamžiky historie instituce, představuje na nové výstavě Vlastivědné muzeum v Šumperku. Expozici jeho zástupci připravili při příležitosti 130. výročí muzea. Návštěvníkům nabízí také možnost seznámit se s moderními formami prezentace umění, včetně virtuální reality. Výstava je přístupná až do 11. října v Rytířském sále, uvedla historička umění a kurátorka výstavy Kristýna Lipenská.
1: Sport.
0: Slovenský hokejový útočník Matouš Spodniak se stal novou posilou extraligové Olomouce. 28-letý odchovanec Košic se loni po 11-letém působení v Severní Americe vrátil na Slovensko a odehrál sezónu v dresu Michalovců. O jeho příchodu na Hanou informoval klub na sociálních sítích.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, postupně zataženou přehánky, déšť, místy bouřky, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Bude se měnit na mírný západní, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Odstraňování následků srážky nákladního auta s osobním vozem pokračuje za Mostkovicemi na Prostějovsku. Na cestě do Smržic místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rockland. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockland.

ničem netrvám, váhu nemá. Slib daný v peřinách je z jiného světa, lásku jako trám.

0: Hezký večer všem příznivcům rokla od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Sabotáž z nového alba Dua Applaus pro dva, které se jmenuje Rubikova cibule, a ta písnička se jmenovala Sabotáž. Tady to ovšem nebyly jenom ti dva, tedy Deset a Juno, ale k ním ještě A2V. Jestli to říkám správně, nebo si to čte nějak.
1: Já zdravím posluchače taky. Tady 10. Jo, je to přezdívka mýho kolegy, vlastně, který už s náma nahrál dvě alba Stranama a žiletkama. A my, když jsme vlastně, Juno mě pořád ponoukal, musíme prostě něco udělat, aby to bylo, aby byla změna oproti první desce. Říkám, hele, tak já můžu zkusit oslovit Aleše Weisera, což A2V, dva, že? Takže ano. A2V ho. No a ten jako zkusil nahodit nějaký prostě nápady do těch písniček, nám se to líbilo, tak není součástí kapely, chce být brán jako host a nebude se účastnit živýho hraní zatím, teda říkal, ale tady pro tu diskusi myslím, že prostě dokázal do těch skladeb dostat víc takové ještě sugestivnosti a ty propojit se s těma příběhama, takže jako super za mě.
0: A ono je to ještě navíc úžasné v tom, že vy jste ho sice přivzali, nechali jste ho udělat de facto celou desku, ale vlastně jste si i tu desku udělali jenom po svém vy dva, a ono to běží vlastně od prvního tracku do osmého a pak to samé z A2V, ale od osmého do prvního.
1: Přesně tak, zrcadlově.
0: Takže to krásně takhle plyne a posluchači si můžou de facto užít dvojalbum. Kdyby se to páchlo na vinilu, tak by to bylo naprosto ideální, dokonce i tou stopáží, která by v případě jedné strany sotva převyšovala 10-12 minut, což je dneska hodně moderní, takže byste to mohli udělat ještě na 45.
1: To by nebylo, člověče, to má, já mám dojem, že dohromady to má nějakých 56 minut celý, jo, takže by to bylo 25 a 3, 28 minut, což by asi jako neměl být problém. Jo,
0: jo.
1: Uvidíme, třeba to přijde.
0: Už jste si docela vyhráli právě i s tím CDčkem, protože to bych řekl, že to muselo být pomalu stejně drahý jako vinyl.
1: Jo, levný to nebylo teda. A hlavně se muselo, kvůli tomu se zdrželo vydání, protože se to muselo několikrát vrátit, protože jak se to skládá, tak aby ty texty a to všechno vycházelo tak, jak má být, tak to vždycky někdo dopletl, jo. Včetně nás samotných, který jsme si mysleli, že to tak jako vyjde, ale nakonec jako 12. května tohle album vyšlo, jo, takže...
0: Takže pokud máte ještě ve svých starších autech CD přehrávače nebo doma tomu fandíte, ne, že by vám ještě sloužili kompy s tímhletím, to mám pocit, že už skoro nikdy asi nebude, ale pokud jste fanšmekři, tak můžete mít doma CD přehrávač, protože ty se pořád běžně prodávají a s dobrými bednami to zní naprosto úžasně.
1: No, je to takový artefakt vlastně. Jo,
0: jasně. Jako, že... A právě v tomhletom podání to vypadá nádherně, že to dá rozložit. Řekl bych, že jste se hodně přiblížili té vinylmánii, protože ta stojí a padá hodně i z obaly. Kromě určitě toho samozřejmě, že je tam trošku jiný zvuk. Na druhou stranu ta vaše muzika by těm vinylovým drážkám asi hodně slušela.
1: Přemýšleli jsme i o tom, ale zatím skrz jako finance a skrz, no uvidíme prostě, jak to celý půjde. Jo? Nezavrhuju tohle možnost.
0: Samozřejmě tohle toto všechno je ještě otázka příjemně stráveného času, který plyne tak, jak plyne. A protože nám plyne i dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc, tak si pojďme dát teď vyloženě Applaus pro dva, tedy výhradně Deseda s Junem v nahrávce, která celou desku otvírá a jmenuje se Motýlí efekt.

0: Motýlí efekt dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc, kapela Applaus pro dva, nové album Rubikova cibule, s námi je také 10, zpěvák kapely a textař. S Junem tu muziku děláte jak? Je to muzika a texty, nebo někdy přineseš texty a Junou
1: dělám? Vždycky je to muzika a texty, já to dělám takhle ve všech kapelách, sice někde nějaký pokusy probíhaly, ale to nebylo úplně akční. Takže Juno vlastně nosí nějaký nástřely, buď je posílá, nebo mi je zahraje a já do toho dělám text a potom to nějak jako morfuje. U té první desky vlastně tam bylo strašně moc málo času se prostě potkat, tak všecko muselo být takový akční. Tentokrát už se vidíváme třeba jednou týdně a i ty písničky se poměrně jako pilovaly, než se to vůbec jako nahrálo. Oni jsou i pravděpodobně trošku jako z mýho pohledu složitější, jo, na to zahrání, protože Juno trval na tom, že v každé té písničce musí použít prostě něco jinak rytmického, já nevím, z flamenga, z různých prostě stylů. A že to tam prostě chce, aby to nebylo pro posluchače nuda. Musel jsem ho občas brzdit, protože on, jak je strašně namakanej kytarista, tak aby to jako nepřehnal technicky. Ale on si to celkem hlídal i sám a posílali jsme si verze mezi sebou. Jako tentokrát to bylo takový jako hodně pracovní a intenzivní.
0: Mm. Ta muzika je úžasná, my jsme o tom sice mluvili už před těma zhruba 4 lety, kdy jste vydali první desku, ale pojďme to posluchačům připomenout, to není obyčejná kytara, na co Juno hraje.
1: Přesně tak, je to baritonka od Furcha. Juno si koupil vlastně tady na tuhle desku, si koupil ještě nějakou jako větší nebo lepší řadu a abych to vysvětlil, baritonka má vlastně dlouhou menzuru, ještě jinak má dlouhý krk prostě. Díky tomu se na ní dají natáhnout prostě tlusté struny a celá může být víc podladěná oproti klasické akustice, klasické španělce, jak se říká. A vlastně může hrát, ta naše hra je od nějakého háčka, takže prostě jako hodně hluboko, já to mám rád, Juno taky. A ještě u něho je rarita to, že vlastně Juno na tu baritonku hraje, že vlastně zaraz hraje kytaru, k tomu si přihrává baskytaru, pravděpodobně palcem, to teďka bych kecal, a ve volných chvílích, který mu zbydou, tak to ještě přibouchává rytmus prostě o to tělo kytary.
0: Při všech těch tónech, které prakticky dokáže takhle hrát i naživo.
1: Ano, přesně tak.
0: Což zatím ale moc nebylo, nebo respektive vůbec nebylo.
1: No.
0: Možná někde jste si ve studiu sami hráli, ale plánujete, že byste mohli vyrazit před lidi. Opravdu skutečně.
1: A dokonce 27.6., pokud by se někomu chtělo do Frýdku místku, a to místo se jmenuje Fauna Park, budeme tam hrát se Žofí Kabelkovou. Bude to strašný dobré družství, protože to bude prostě první koncert a zrovna ve Frýdku. A tam prostě zahrajeme celý set jako průřez prostě těma dvouma albama, plus s náma bude hrát tady ta slečna nebo paní. Jo, takže pokud si chcete udělat výlet a slyšet Applaus pro dva, což je poměrně jako obrovská rarita, protože těch koncertů pravděpodobně moc nebude díky tomu, že Juno je doktor a prostě má málo času. Jo, takže opravdu raritka. Doporučuji, doufám, že to tam rozsekáme v dobrým slova smyslu.
0: Na konec školního roku naprosto ideální koncert tak. Před začátkem prázdnin. My ale pojďme zpátky k desce Rubikova cibule, dua Applaus pro dva.

0: Dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc Aplaus pro dva a deska Rubikova cibule. Jejíž titulní skladbu jste právě slyšeli. S námi ve studiu je i zpěvák 10, kterého můžete znát z kapely Dargambale. Teď aktuálně další kapela Trny a žiletky výrazně uspěla v anketě Břitva za loňský rok. Jejich aktuální album podle našeho zprávaře Jirky Kořínka mělo být první a ne druhé, protože je lepší. Ale i druhé místo asi bereš.
1: No, je to dobrý, je to v pohodě.
0: Každopádně Aplaus pro dva, to je dost odklon, protože vlastně dvě rockové kapely, byť i tam je každá výrazně jiná, ale je to pořádně našlapané, nadupané. Je to o tom, že s Junem si ti líp pracuje s tím zvukem hlasu?
1: To ani ne, to spíš jako to celé spočinulo v tom, že já jsem ho znal jako mladého kluka, který hrál v kapele Zilvar a hrál prostě neobvykle a neobvykle zpíval. A on to zpíval tenkrát jako nějak jako rusky, ty texty, protože on je takový multikulturní člověk. A mně se prostě strašně líbilo, jak hraje. A když jsme se prostě potkali, tak on říká, hele, dělám nějaký písničky doma na akustiku. A někdy bych se stavil, vezmu víno a tak jsme se prostě potkali. A když jsem to poprvé slyšel, říkám, tohle já prostě chci dělat. Jo? Prostě mě jako už kdysi strašně lákalo mít kapelu, třeba kontrabas, klavír a jenom prostě zpívat jako takový prostě klídek. Jo? Mě paradoxně, mě se lidi ptají, a jak to zaspíváš v tom Aplauzu? Říkám, no zaspívám to líp než v čemkoliv jiným, protože prostě mi to nějak jako sedí. Jo? Kdežto u Trnů a žiletek musím potrénovat ten hlas trošku jako zlikvidovat, aby tam byl prostě ten chraplák a u Darku je to zase prostě těžký přepínáním těch nálad, jo? Kdežto v tom Aplauzu mi to jde jako tak nějak jako přirozeně. Prostě, jo?
0: Hodně o tom je i ta poslední písnička, kterou si dnes budeme hrát, Zmrzlina, kde ten hlas opravdu pořádně využíváš v nejrůznějších polohách, ale název Rubikova cibule. Pro boha, to tě napadlo jak?
1: Člověče, to bylo součástí textu, který vlastně je o tom, v podstatě o tom, že se snažíš poznat tu ženu, nebo ona tebe, a že vlastně oděláváš ty slupky a furt úplně přesně nevíš, jako kdo to je. Jo? Takže je to takové jako hlavolám. A když jsem to spojil s tou cibulí, teda s tou rubikovou kostkou, tak jsem si říkal, to je nekonečný

0: hlavolam vlastně, jako jo.
1: Takže... A je to hodně ze života, by se dalo
0: říct. Tak, jo.
1: Pokud máte doma někoho, s kým žijete už desetiletí, tak víte, že je to krásné, ale zároveň je velké dobrodružství.
0: Jasně, může tam být ještě nějaká
1: pořád.
0: Další slupka prostě.
1: Těch 8 písniček, to je o tom, že takhle to máte, nebo byl třeba nějaký odpad? Já mám pocit, že vy snad ani nemůžete mít odpad.
0: Zůstal nějaký nástřel jenom nějaký kousek, který jsme nespracovali, ale my do toho tak jako tady u téhle desky tak jako šťárali a pracovali na těch písničkách, že vlastně vždycky jsme ji dodělali. U jedné, já nevím, která to byla, jsme se strašně zasekli a dělali jsme ji 3/4 roku, jako jo, prostě v podstatě 2x týdně třeba. A nakonec se dodělala. Nevím, která to byla už. Juno by věděl, já to nevím.
1: Tak na ty další se těšme příště. Dnes 10 a s námi ve studiu Aplaus pro dva Rubikova Cibule. Díky za návštěvu. Ahoj.
0: Já děkuju moc. Mějte se pěkně.
1: A jako poslední dnes slíbená zmrzlina.
2: V dálce klaxony troubí, to přijíždí zmrzlina.

0: až roztají, už budou za tebou. Až roztají, už budou za tebou.
1: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava-Opava je neprůjezdný. Před sjezdem na Velkou Polom havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? Mm. A já tam nepůjdu. Já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a

0: To si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
0: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
0: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmata na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představeních v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
0: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
0: Víte, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec.

0: než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
0: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
0: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty
1: porty.
0: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvilo. Mm. Nechápu to.
1: Mm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
0: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí
1: samo.
0: Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvel je taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor.
1: Moc
2: jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dohromady nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína, a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 1991 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Survey for Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jehož kolébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to bych...
4: To bych si ani nepřál,
2: teda pěkně
4: pro... Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží, ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli
2: těžko
3: posluchači.
2: Těžko se bude vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. No tak... Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž by jsme si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
3: To je pravda.
5: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
6: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
7: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když má mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
7: No, tak... Já, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
8: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
3: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
9: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
3: Aby se neotvírali.
9: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzal a nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak...

0: to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že, že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
1: Zas a vstoupí do té iluze.
0: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li se sazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit, její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s Milencem sama.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Reznér.
2: Caravaggio, to bude mazal žebrá.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584. přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty máš porozumět a jako budoucí malíř musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Myslím se ptala na to, kde jsem a to.
0: Kde jste? Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: No určitě, víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. Mm-hmm. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou.
0: Mm-hmm.
1: Aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to asi často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? A říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žijí úplně jinak. A
0: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo. Samozřejmě,
0: a do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: Jo, za našich mladých let, rozumíte
0: to. Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem to myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: Rakousí kamenářský, ty to znají. Co? A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry na úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože nás, ale to nechci zabruslovat.
0: Mhm.
1: No, protože jsem skončil kvůli tátovi, když umíral a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře.
1: No, ježišmarja.
0: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám má jít studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to mám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Manžel Manho, Honka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Rituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan štete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko. Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení zesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu.
0: Aha.
1: Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře,
0: řeknu.
1: To jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý, ale o ten rybník neudělala, ale o ten vozík, já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá dom, odprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Takže... Ale je to, je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelené, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, to všetko potom promítnu a ano. Celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Áno.
1: Jak dlouho ešte nevím, ale snažím sa to pořád zvládať.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těžké.
0: Taky. Krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: Jo, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu, bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu a řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky popojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.

0: No, a kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky, a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
1: To je
0: no
1: pravda.
0: A pak ještě třetí věc,
1: no,
0: která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
1: jo,
0: kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
1: No je, co by ne.
0: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
1: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
0: Ano.
1: Barevný šál? Ano.
0: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
1: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
0: Jo.
1: No co by ne.
0: Ta mě oslovila.
1: Jo.
0: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout. Tak úplně od všeho.
1: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
0: To je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní době.
1: Rozumím.
0: Nepojala jeho. Jako
1: rozumím, takže přeci jenom jako no, poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
0: Takže Jituško, měj se krásně.
1: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
0: Ano, děkuji.
1: Dobrou noc, děkuji taky.
0: Zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se?
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tušku, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8. Začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte, a pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo, a tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu jenom práci, jako, jo.
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo, takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mně krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: A teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo. Takže jsou toto, no, nebo když se mě daří práci, jo, tak to taky má člověk jinou náladu, jo. Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže to mě nabíjí všechno. Jako,
0: no
1: jo,
0: věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zatím spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit aj ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: No. A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Tak ji provezete.
1: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat, jo? Takže takhle, prostě, já mám rád společnost, jako jo, to, některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak. No.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, jo, který chybí a tak.
1: No, a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny,
0: no
1: pak takový. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, to je dobře. No, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuji, že jste mě vzala, paní Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: Ano.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uřízete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky si jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím,
1: plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no a přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce,
0: no,
1: takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, protože to je nádhera,
1: tak.
0: Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. No,
0: možná se nám nějaký
1: blázen,
0: rybář
1: ale...
0: ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no,
1: ale
0: jasně.
1: To je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila věc a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rajon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě a máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no,
1: utekl,
0: to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě a i ty ptáčky, a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má své místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, ta už byla 80 leta a ta mě naučila tolik věcí a já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozenčem vždycky takovej vzala a jeli jsme a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý, s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukáme, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici.
0: Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak. Dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik, no. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska. Mm-hmm. My jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, už měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden zdroj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědí mě to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, jako, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesouští, že se pozdělá na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou třeba jenom na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského Sariana.
0: Ano, ano.
1: Pozval kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapali se slavnosti. Takže jsem byl břidličné na Potlachu Tramského Sari, zlomená Podkova. Mělo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna. Jste vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlové stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostinské vrchy, potom vidíte ty Jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale... Ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí, jste rozhledný. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: Pravý čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně,
0: taky.
1: Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou
1: noc
0: přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců. Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let. Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let. Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Jo.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště. Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to vzduše.
0: No to je dobře.
1: Paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance. A těch kulturních míst.
0: Do českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sychrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání. Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že my si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásil a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce, vaše práce, paní redaktorko.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro... pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap na lámej. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tady to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ač jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře. No,
1: když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky tam někdy přes den přilehnu, poslechnu

0: poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo i jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
1: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
0: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky. A včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček.
1: Mm-hmm.
0: A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
1: Jo.
0: Já slyším, nedej se, nedej se, nedej se.
1: Mm-hmm.
0: To slyším, tak jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, mm-hmm. Já slyším, nedej se, nedej se, nedej se.
1: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
0: Ještě vám to řeknu, dneska Dolních Dubňanech byl včera v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival.
1: Mm-hmm.
0: A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den.
1: Mm-hmm.
0: No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti
1: ano.
0: Na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
1: že to bude to samé pro vás.
0: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
1: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
0: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No, tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále. Takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se to dám to přírodo,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky objímám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je, je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanělý úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No.
0: Mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme.
0: No,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mhm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mhm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to nechávali otevřený.
0: Ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela.
0: Uh-huh.
1: A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě.
0: Uh-huh.
1: A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu.
0: Uh-huh.
1: Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě schořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je jedno, prostě v kostelích.
1: No to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal. A jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzem a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel. Zcela určitě. No. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli sklidnit.
1: Ať se sednou do kostela. Na půl hodiny.
0: Mm-hmm.
1: A nechají prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mně je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantaskního zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolik a mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl vším rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si nevybral, mě bude všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočil mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
2: Takže oni vás přeřadili
3: na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste si zvolil.
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, mm-hmm. protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest takto, říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
2: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky? S prací s korejskými sirotky.
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličenej v nádherným šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, jaksi, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo?
3: Hezky,
2: no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín
3: jméno.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš,

0: literatúru?
1: Prosím, ještě ne.
0: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v Zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopyto a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopyto bez nálady.
1: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
1: To by šlo. Tak jdeme.
0: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopyta a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
1: Pěnička.
0: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
1: To je ona. Vražda v Zeleném domku.
0: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
1: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyš.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
1: Beze všeho.
0: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
1: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
2: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
1: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
2: A hele, to jsou věci.
1: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
2: Ty myslíš, že je zabil obě?
1: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
2: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
1: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
2: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
1: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
2: A když tam ty hroby budou?
1: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
2: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
0: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
1: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
2: Tak to tam ani nemusíme lézt.
1: Byla by to zbytečná práce. A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
2: Ale Ale kdo?
1: Kdyby

0: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
1: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
0: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
1: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
3: Žáci čekali, kdy se starý mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
0: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
3: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
0: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
1: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
0: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo, nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
1: To je fakt? Ta knížka nám otevřela oči.
0: Ano.
1: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
2: Ten by jí mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
0: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
2: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
3: Starý mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
2: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
3: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
0: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
2: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
3: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
0: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
3: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motičky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny 2 veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
0: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
3: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupil vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, 2 hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
0: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
2: No jo, ale co když...
3: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů se stupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se 2 žáci ukryli za necky stojící u stěny.
0: Mazánek.
3: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
4: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

byl si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tuc ty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hrmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí, a ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.